0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Postrestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu,

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody, Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, dítě svátek.
1: My pracujeme, vysíláme i ve svátek. I ve všední den. Tak, úsměv sluší všem. I dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencov.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo nebo něco.
1: Mýdlo s jelenem. No,
2: ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik, na kudy se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixe Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalej pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte,
3: no, tam
2: Babičino údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipky a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezký, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana do Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby se naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí, kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bojte na vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den.
1: Děkujeme.
3: Si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký den, zdravíme také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Je posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vladoví, z Ludmila Bartuškova měla narozeniny včera. Tak opřad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Mm-hmm. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?

0: Dobrý den. Miroslav, přál bych si Holcmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme, pane Miroslave, a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holcman může pokračovat s anekdotami.
2: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěhá paní, říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych se...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte, tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeríček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ohledali v obchodě pana Libry, ale kde pak.
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních Hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hudvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jízvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: krásný. Krásný. Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hudvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hudvínka moc ráda.
1: Mm-hmm.
6: Ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty
1: taková ano, mladé ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hudvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme
6: ano,
1: se
6: ano.
1: na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se
3: Děkujem.
1: Hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hudvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hudvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky. A začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Botanická zahrada v Teplicích připravuje stavbu vzdělávacího pavilonu. Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie v Liberci vydělal loni na zakázkách pro průmysl přes 70 milionů korun. Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti v derby se Spartou, uzavření stadionu i odebrání bodů. Bude převládat velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, místy bouřky a teploty do 20 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Nový zásobní skleník a vzdělávací pavilon v botanické zahradě v Teplicích by mohly stát přes 200 milionů korun. Po získání stavebního povolení a dokončení projektové dokumentace teď je zahrada ve spolupráci s právníky připravuje veřejnou zakázku. Říká Jan Ptáček, pověřený řízením zahrady.
2: Vyvěšená by mohla být někdy v srpnu, září říjen, že by mohl být nám vítěz a na přelomu roku, že by se mohlo začít bourat a stavět. Cena je odhadována přes 200 milionů korun. Předpokládáme, že to bude tak v roce 2029.
0: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci získal loni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky. Jde zatím o nejvyšší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Ústav mimo jiné pracuje na zakázkách na výzkumu a vývoji pro obranný průmysl. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel ústavu Miroslav Černík, některé zakázky jsou v režimu utajení. Disciplinární komise fotbalové ligy v neděli zahájila řízení se Slavií i Spartou. Její vzájemný zápas se v sobotu večer nedohrál, poté co v závěru vtrhli domácí fanoušci na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odebrání bodů, uzavření stadionu i pokuta 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner v neděli řekl, že při rozhodování budou vycházet z vyjádření policie, rozhodčích, vedení klubů i jednotlivých hráčů.
3: Máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
0: Sport. Hokejová reprezentace v neděli prohrála poslední zápas švédských her se Švýcarskem 1-6. Čeští hokejisté hned po zápase odletěli ze Švédska do Prahy. Českou reprezentaci teď čeká příprava na mistrovství světa, které se hraje od pátku ve Švýcarsku. Počasí. Bude převládat velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů a místy se tvoří bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Havrani na Mostecku je omezený provoz na silnici druhé třídy číslo 251 kvůli výstavbě chodníků. V Chabařovicích na Ústecku začaly opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždí se kivadlově a čekejte zdržení až do 10. června. Aktuálně jedete bez nehod. Ideál, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné pondělní ráno, tak máme za sebou dva týdny prodloužených víkendů a před námi, no tak už snad jenom těšení na prázdniny a na dovolenou. Hezký den vám všem, v pondělí 11. května máme 4 minuty po 5. hodině. Samozřejmě pro vás máme kalendárium, abyste se dozvěděli, co nás čeká a co nás nemine. No a kromě toho všeho, i teď pro vás máme písničky, které nestárnou. Bude tu Václav Neckář a právě teď Iveta Bartošová.

0: Pěkný den vám všem. S Českým rozhlasem Sever vám přeji dobré ráno, pondělí 11. května. Svátek má Svatava, tak si užívejme dnešní den v naší společnosti a samozřejmě, abychom se dozvěděli, čím dnešní den je významný. Proto tady máme Petra Jungmana a jeho kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungman. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička, Spielmacher, fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Sever.

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Máme pro vás výbornou zprávu. Naději pro děti nemocné agresivní rakovinou mozku by mohly být v budoucnu nové léky. Vyvinout se je teď snaží vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Spolu s onkologickým centrem v Paříži hledají látky, které by jednou mohly zpomalit nebo zastavit růst nádoru. My pro vás chystáme podrobnosti, dozvíte se je za pár minut.
1: Počasí.
0: A konečně další déšť je tady před námi. V tuto chvíli to vypadá, že srážky se blíží. Aktuálně nám prší na Chomutovsku. 11 stupňů máme v Krásné Lípě a také v Roudnici nad Labem. Dnešní nejvyšší teploty budou do 21 stupňů. Bude velká oblačnost, přeháníky, občasný déšť. Dopoledne mohou být ale i další pauzy bez deště. Odpoledne se místy vytvoří bouřky. Hezký den vám všem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den vám všem, 9 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Projekt s podporou víc než 1 milionu korun od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

po ránu jsme si trošku zopakovali počítání. Za chvilku zprávy v půl, přesně za 3 minuty s Janou Moravcovou. Dozvíte se, že v Duchcově si můžou obyvatele některých bytových domů koupit parkovací karty. Podrobnosti už za chvíli, jen dále hezké dobré ráno.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích 3 letech bude dnes jednat tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se sejdou odpoledne. Vláda zatím třeba nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Obyvatelé několika bytových domů v Dubcově na Teplicku si můžou koupit parkovací karty. Umožní jim parkování ve vymezených ulicích. Informuje o tom odbor místního hospodářství. Zájemci můžou ode dneška podávat žádosti na podatelnou městského úřadu. V Liberci dnes začíná oprava mostu v Londýnské ulici, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Ulice bude ve směru do Stráže nad Nisou 8 měsíců neprůjezdná. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Iránu. Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 28. kole šance Národní ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-1. Severočeši otočili skóre ve druhém poločase. Ústí se v tabulce posunulo na 4. místo o bod za Artis Brno, který ale odehrál o 1 zápas méně. Bude převládat velká oblačnost, čekáme taky přehánky, občasný déšť i bouřky a teploty do 20, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezení čekejte v Kamenické ulici v Děčíně a kivadlový provoz potom v Rooseveltově třídě v Žatci na Lounsku na mostě kvůli pracím na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 17:55, posloucháte Český rozhlas Sever, zítra začnou Ledoví muži, Pankrác, Servác, Bonifác a opravdu ono to letos to vypadá, že vyjde, protože teploty výrazně klesnou až o 10 stupňů Celsia, na horách by mohlo i sněžit, k tomu bude pršet a budou bouřky, tak hlavně na ten déšť se asi těšíme. Hezký den vám všem, teple se oblékněte, jste s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Petr Novák, teď už Alice Spring.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Začíná nám nový den, ten bude pokračovat dopolednem, pak přijde odpoledne po 13. hodině. Se těšte na pořad Alexa Host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, ředitelka Dětského fondu Organizace spojených národů v České republice Pavla Gomba. Dozvíme se například i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: No určitě to bude zajímavý rozhovor. Pavla Gomba se na vás těší a samozřejmě Alex Minářová také dnes po 13. hodině. Tak si to užijte. Hezký den vám všem.

0: Dvě minuty před 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Déšť se blíží.
1: Počasí.
0: Snad napršilo něco víc než v minulém týdnu. Aktuálně už nám prší na Chomutovsku. Teploty jsou kolem 10 stupňů. 10 stupňů máme v Teplicích i v Lounech. Dnešní předpověď je celkem jasná. Bude velká oblačnost, přeháňky, občasný déšť. Dopoledne mohou být delší pauzy bez deště. Odpoledne se mohou tvořit i silné bouřky. Nejvyšší teploty budou do 21 stupňů Celsia. Napršet by mohlo do 7 mm. V bouřkách ojediněle až 20 mm. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré ráno vám všem. Jak bylo o víkendu, co jste dělali na zahrádce, bylo to fajn, třeba už jste i poprvé sekali trávník, možná podruhé. Dnešní babské rady vám pomohou s jarní údržbou trávníku. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek i trpělivost.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, housnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever. Empírová kašna v České Lípě letos vodu tryskat nebude. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v celou. I nadále krásné pondělí, máme 11. května, svátek má Svatava. Všechno nejlepší.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Malé venkovské prodejny můžou žádat Ústecký kraj o 100 000 dotaci. Empírová kašna v České Lípě letos vodu tryskat nebude. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Bude převládat velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Venkovské prodejny v Ústeckém kraji můžou v programu obchůdek dostat až 100 000 Kč. Žádat můžou tam, kde je jenom jedna prodejna potravin a zároveň je to v obci do 1000 obyvatel. Upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
4: Můžeme podpořit například mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení, telekomunikační služby, náklady související s bezobslužným provozem 24/7 nebo náklady na bezhotovostní platby anebo pořízení drobného neinvestičního.
2: V předchozích letech rozdělil kraj 200 venkovských prodejen přes 17 milionů korun. Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Empírová kašna z první poloviny 19. století je víc poškozená, než radnice očekávala. Ostatní 4 fontány ve městě už fungují. Před sezónou u nich byly nutné jen drobné opravy, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
5: Empírová kašna na náměstí TG Masaryka je nefunkční už od roku 2025, kdy se zjistilo, že jeden z chrličů se ucpal a přestal chrlit vodu. A ta se hromadila pod kašnou, kde způsobila další poškození a v roce 2027 bychom měli kašnu opravit.
2: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. Nový íránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by taky měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Íránu nad Hormuzským průlivem.
3: Počasí.
2: Bude převládat velká oblačnost, na většině území se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Dopoledne ale mohou být i další pauzy bez deště. Zejména odpoledne pak se mohou tvořit bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, večer ochlazování na 12 až 9 stupňů a maxima na horách mezi 14 až 17 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na D8 ve směru na Německo nedaleko exitu 72 před Lice čekejte zdržení kvůli porouchanému odstavenému nákladnímu vozu a s uzavírkou částečnou počítejte v Kamenické ulici v Děčíně, opravuje se tam plynovod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Na co se vás dneska budu ptát, pořadu dáme řeč, jakého věku byste se rádi dožili, co proto děláte a věříte, že dlouhověkost je otázkou životního stylu nebo spíš genetiky, jak je to ve vaší rodině. To všechno probereme dneska v pořadu Dáme řeč po 9. hodině. Už teď můžete posílat maily na damereč@rozhlas.cz a maily můžete poslat, i když je vám třeba 90. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, teď už Bára Baziková a Kamil Střihavka.
7: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Ráno.

0: krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré pondělní ráno, přeji vám, aby se vám ani v tomto týdnu nic špatného nestalo, hlavně abyste se nedostali do krimi historky, když tam se můžete dostat, ani nevíte jak. Možná taková inspirace, špatná inspirace, tak tu pro nás teď má Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: V Lovosicích řešili policisté případ, který na první pohled působí nenápadně, ale měl své pokračování. Neznámý muž si ze stromu před domem s pečovatelskou službou odnesl zavěšenou čarodejnici. Ta tam přitom sloužila hlavně pro radost místních seniorů. Celý čin zachytila kamera, díky které policisté muže rychle stotožnili a vypátrali. Ona ta škoda byla sice jenom několik stovek, ale vzhledem k tomu, že jde o recidivistu, může mít pro něj i tenhle případ vážnější následky. V případě prokázání viny mu hrozí až 2 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: 7:15. Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den, za chvilku navštívíme opravovanou kapli ve Vítkově na Českolipsku, kde můžete navštívit galerii keramických výrobků. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Už nám venku prší. Ano, na Mostecku a Chomutovsku docela silné srážky, teploty jsou stále kolem 10 stupňů. Tato teplota je třeba v Bílině, 8 stupňů máme v Doksanech. Dnešní maximální teploty 21 stupňů. Bude velká oblačnost, na většině území přehánky, občasný déšť, jinak dopoledne budou i delší pauzy bez deště, odpoledne silné bouřky, ve kterých může napršet až 20 mm srážek. Hezký den vám všem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání
3: Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Jdeme na výlet. Myslím si, že po těch prodloužených víkendů máte těch výletů dost, ale nikdy výletů není dost. Pojďme na místo, které možná neznáte. Manželé Michal a Ivana Musilovi z Vítkova u České Lípy se roky dívali z okna na chátrající kapli svaté Anny z roku 1910 na kopečku před jejich domem. Nakonec se rozhodli si naspořit, kapli od města Česká Lípa v roce 2009 koupili a stavbu postupně opravili. Kapli si s Michalem Musilem prohlédla

0: máme a zachovali jsme tu cihlu.
1: Vy jste vlastně přiznali ty cihlové klenby a celé ty zdi.
0: Ano, ano. Vybourali jsme podlahy, tu jsme udělali komplet novou, včetně izolace vnitřní i vnější, aby teda jsme zabránili vzlínání vody.
1: Co ale bylo relativně v pořádku v tom interiéru, tak je...
0: Kůr, ano, ta rekonstrukce spočívala pouze v umytí jarovou vodou. Ten byl jenom zaprášen, jak byl opravdu ve velmi dobrém stavu.
1: Co si myslím, že je původní, tak jsou ty dveře do kaple.
0: Ano, dveře jsou původní, byť se někdo kdysi dávno snažil opravit nějakou takovou divnou barvou, takže i ty dveře budou potřebovat nějakou pozdější rekonstrukci, ale jsou původní i s, vlastně s nějakýma vyřezávanýma reliefama a s původní klikou, na který je zobrazen nějaký hasič nebo voják.
1: Co okna?
0: Okna ty byly strašný. Jsme rekonstruovali kompletní výměnu oken, plus jsme dělali střechu. Ta střecha byla relativně v té době, kdy jsme rekonstruovali interiér, tak byla relativně v pořádku. Nicméně ty poslední roky už začínalo zatýkat dovnitř a bylo vidět, že šablony už jsou poškozený a takže jsme vlastně s těma oknama udělali i rekonstrukci střechy.
1: A slyšíme, že v kapli svaté Anny se i zvoní?
0: Ano, tam je zvon, je původní, je teda už poměrně skorodovaný, nicméně hlas má stále pěkný. Podle reliefu, který je na zvonu ještě je čitelný, tak ten zvon pochází z roku 1917.
1: K čemu kaple svaté Anny slouží dnes?
0: Dnes je to vyloženě výstavní prostor pro naši keramiku, kterou vyrábíme s manželkou právě v tom domečku kousek od kaple svaté Anny. Máme otevřeno po dohodě, takže vycházíme vstříc našim zákazníkům i lidem, kteří se chtějí podívat do kaple a otevíráme ji tak, aby to vyhovovalo časově i jim.
2: Krásný zvon. Teď jsem to poslouchal, nádhera. Tak do galerie keramiky v kapli svaté Anny ve Vítkově jsme se podívali s keramikem Michalem Musilem. Hezký den vám všem.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: je 6:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Lounech je ode dneška úplně zavřená ulice Pudlovská. Dělníci tam začínají opravovat vodovod a kanalizaci. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu omezení potrvá do konce září. Autobusy městské dopravy nově jezdí objížďkou ulicemi Rybalkova a Václava Majera. Obyvatelé Jizerskohorského Bedřichova se dnes večer seznámí s plány obce ohledně tamního ski areálu. Lidé by se dnes měli dovědět podrobnosti před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět. Univerzitám v Česku se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Přišli proto o část peněz. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Rezort chtěl plánem nalákat víc uchazečů na vybrané obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí. Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 28. kole šance Národní ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-1. Ústí se v tabulce posunulo na 4. místo o bod za Artis Brno. Bude převládat velká oblačnost, místy přehánky nebo občasný déšť. Dopoledne ale mohou být i delší pauzy bez deště. Hlavně odpoledne potom místy bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ulice Na Schodech je od dnešní 6. hodiny raní až do páteční půlnoci uzavřená. Je to centrum Ústí nad Labem a v Žadci na Lounsku policie Jana ze Žadce čekejte komplikace v podobě uzavírky kvůli pracím na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Teď všichni utíkejte si vyčistit zuby ještě před snídaní. To radí zubaři, že pokud si čistíme zuby až po snídani, tak to neděláme dobře, protože si můžeme poškodit sklovinu a nechat zuby tak bez ochrany. Takže před snídaní vyčistit zuby a až pak snídaně. Hezký den, dobrou chuť, pokud právě snídáte. K tomu písničky, které nestárnou, za chvíli Karel Gott. Teď už Lucie.

0: Květnové svátky jsou za námi, máme 8 minut po půl sedmé, máme pondělí 11. května, dobré ráno na severu Čech, co přinese dnešní den. V Ústí nad Labem zve knihovna Ústeckého kraje od 16 hodin na scénické čtení s názvem Áďa a já. Knihovnice z dětského oddělení přiblíží formou příběhu, jak může vypadat život s ADHD. V Krupce se od 9 hodin koná v kulturním centru Olympie místní den pro klima a energii. Program nabídne představení akčního plánu zaměřeného na udržitelný způsob života. Připraveny jsou diskuze, workshopy i aktivity pro děti a dospělé. A ve Velkém Březně proběhne od 8 do 13 hodin tradiční běh Velkobřezeneckým zámeckým parkem. 31. ročník pořádá základní škola pro své žáky právě v prostředí zámeckého parku. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno vám všem. 2 minuty zbývají do 6:45. My za chvilku navštívíme Malé Březno. To je obec na Mostecku, která měla v 80. letech minulého století ustoupit těžbě. Měla tam vzniknout výsypka z uhelného lomu. Naštěstí se tak nestalo a my se do Malého Března společně vydáme už za chvíli, abychom vám povyprávěli o zajímavostech této obce.
1: Počasí.
0: Ale teď si něco řekneme o dnešním počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Aktuálně máme na obloze velkou oblačnost a v západní části Ústeckého kraje se vyskytuje déšť a ten déšť aktuálně postupně postupuje směrem k východu až severovýchodu, takže za chvilku nám i na zbytku území Ústeckého kraje se vyskytnou srážky a na stanicích aktuálně měříme od 7 do 11 stupňů Celsia a na horách to je okolo 9 stupňů Celsia.
0: Ano, předpokládáme, že ten déšť bude i přes den, je to tak?
2: Je to tak, ten déšť očekáváme, já se říci, na většině území, ale zejména dopoledne se může vyskytnout, že tam bude i nějaká díra, což znamená, že bude bez deště chvíli, ale potom ten déšť anebo přehánky očekáváme na většině území a odpoledne a to vypadá, že by se mohly i místy vytvořit bouřky a dnešní maximální teploty očekáváme od 18 do 21 stupňů Celsia, ale večer se nám bude ochlazovat na 12 až 9 stupňů Celsia a aktuálně nám i fouká slabý jihozápadní vítr, ale během dne se nám bude měnit na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, ale v intenzivnějších srážkách ten vítr může přechodně i zesílit.
0: Já vám děkuji za informace, mějte se hezky, naslyšenou. Tak po delší době můžeme říct dnešníky nebo pláštěnky dneska sebou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Každá obec, každé město má něco výjimečného a my tato výjimečná místa, tyto výjimečné informace hledáme a my vám je rádi sdělíme. V tuto chvíli Alena Škraňková se vydala do Malého Března.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Malé Března na Mostecku mělo v 80. letech ustoupit těžbě. Naštěstí se tak nestalo. Obec Malé Března najdete asi 7 kilometrů od mostu. Součástí katastru obce je osada Vysoké Března i území zaniklých obcí Bělany a Holešice. Je to obec s dlouhou historií. Nejstarší doklady o trvalém osídlení téhle lokality máme už ze 13. století. V obci je krásný kostel svatého Jana Evangelisty. Původně pozdně gotický kostel vyhořel za 30leté války, ale brzy byl obnoven a dostavěn. Dalšími úpravami prošel v 18. a 19. století a naposledy byl zrestaurovaný v letech 1996 až 1998. Ve Vysokém Březně stojí za zmínku půvabná kaple svatého Antonína Paduánského z 19. století. A jak to bylo s tou těžbou uhlí? Mezi Malým Březnem a Strupčicemi na Chomutovsku vznikla výsypka z uhelného lomu, který v 70. letech spolknul obce Holešice a Vršany. A podobný osud hrozil Malému Březnu. Nakonec k tomu ale nedošlo a Malé Březno je ideálním výchozím bodem pro výlety do Krušných hor a okolí mostu. Blízko je rozhled na maják, zámek Jezeří, hrad Hněvín nebo jezero Most. Šťastnou cestu a sláva na zdar výletu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, je pondělí 11. května, dnes začíná týden rané péče, i tohle se dozvíte ve zprávách celou. I nadále příjemné vstávání vám všem a pokud možno s úsměvem.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Týká se to i univerzity v Ústí nad Labem. V Krupce dnes představí plán pro udržitelnou energii a klima. Dnes začíná týden rané péče. Bude převládat velká oblačnost, čekáme taky přehánky, občasný déšť, odpoledne i bouřky a teplotu dnes do 21 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňuje jenom počet absolventů středních škol, ale i jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
2: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
0: Město Krupka na Teplicku dnes seznámí své obyvatele s akčním plánem pro udržitelnou energii a klima. Podle informací z krupské radnice jsou pro návštěvníky u kulturního centra Olympie připravené kvízy, workshopy, soutěže nebo swap rostlin a taky ukázka techniky policie a hasičů. Zástupci vlády, firem a odborů dnes budou jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese, zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let. Tripartita bude jednat také o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ve státním rozpočtu dlouhodobě chybí plán, jaké peníze jsou určené na investice a jaké na povinné výdaje státu.
3: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
0: Plán financování investic ze státního rozpočtu chtějí znát taky odbory. Dnes začíná týden rané péče. Osvětová kampaň představuje takzvanou ranou péči, sociální službu určenou rodinám s malými dětmi s postižením nebo vážným onemocněním. Program zahrnuje besedy, workshopy nebo dny otevřených dveří. Zapojí se asi 40 organizací napříč republikou.
1: Počasí.
0: Bude převládat velká oblačnost, na většině území přehánky nebo občasný déšť, odpoledne i bouřky, teploty do 21 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U exitu 72 Předlice na dálnici D8 na 71. a půltém kilometru ve směru na Německo. Pozor na překážející dopravní značení, je to šipka po odstaveném vozidle. A projíždějte s opatrností taky v Kamenické ulici v Děčíně. Tam čekejte omezení kvůli opravě plynovodu. To byly zprávy v 7. Hezké ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7 hodině posloucháte Český rozhlas Sever, je pondělí a každé pondělí je důležité na něco se těšit. Tak vy se těšte na sobotu, kdy pro vás máme den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever. Začne to po 10. hodině. Vy můžete přijít, prohlédnout si budovu a samozřejmě i na zahradě pro vás máme připraven bohatý program. Já společně se svojí kolegyní jsme připravili dětskou show pro děti od 10.30 odpoledne. Tady bude Péťa Liftner, bude hrát orchestr divadla města Ústí nad Labem a také Big Band Českého rozhlasu. Takže samozřejmě program celého dne otevřených dveří od 10 do 16 hodin. Tuto sobotu je hodně pestrý a samozřejmě vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Jste s Českým rozhlasem Severy s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jana Kratochvílová, teď už Eláni.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: hodně smíchu vám všem po celý týden. Je pondělí 11. května. Jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. Aby jsme věděli trošičku podrobnosti o dnešním dni, je připraven Petr Jungmann, je tady kalendárium právě teď pro vás.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever. Fandíme basketbalistům Děčína, ti budou večer usilovat o postup do ligového semifinále. Podrobnosti o zápase pro vás máme už za chvíli.
1: Počasí.
0: A venku už nám prší měře po celém Ústeckém kraji podle radarových snímků. Aktuální teploty stále kolem 10 stupňů, 10 stupňů hlásí Žatec, 8 stupňů máme v Děčíně. Dnešní maximální teploty 21, bude velká oblačnost, přehání déšť, dopoledne bude delší pauza bez deště, odpoledne se místy budou tvořit bouřky. Hezký den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Čeká nás tento týden docela dost deště, tak si snad budeme s úlevou zpívat Teče voda. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Tak Děčín nebo Brno, o tom, který z těchto týmů postoupí do další fáze playoff Národní ligy basketbalistů, rozhodne stejně jako před rokem poslední zápas čtvrtfinálové série. Loni se radovali Jihomoravané, kteří klíčovou partii vyhráli 83-79. I letos se bude hrát sedmý duel na jejich palubovce.
1: Basketbalisté Děčína loni po skončení vyhrocené série cítili křivdu. Jejich kapitán Tomáš Pomykálek se k tomu ale už nechtěl vracet.
2: To je minulost, ta historie, na to už se bohužel asi nikdo nezeptá. Že? Stalo se a uvidíme, co bylo letos. My chceme hlavně vyhrát a nebral bych to, jako jestli chceme něco jim vracet.
1: Děčín je v letošní sérii za outsidera. Po nadstavbové části skončil šestý, zatímco Brno bylo

0: Zápas na krev, vo všechno a my k tomu prostě takhle musíme přistoupit a musíme ukázat to srdce z druhého poločasu, vážit si toho, že jsme si vybojovali ten sedmý zápas.
1: Že si Brno vynutilo rozhodující duel, ale Martina Vaňka nepřekvapilo.
0: Hrozně důležitý faktor David Jelínek, spousta zkušeností, ale celkově mám pocit, že ty hráči se semkli za to stavu 3-1, začali se spolu ještě víc bavit, řešit prostě, jak můžeme být lepší a to byl důležitý faktor. A kdyby jste viděl tu energii a nasazení na těch tréninkách, který teď bylo, tak byste věřil úplně stejně jako já, že to do toho sedmého zápasu dotáhneme.
1: Děčín ve čtvrtfinále trápí Brno, přestože nedávno v klubu skončili tři Američané, Poš, Rand a Davis. A na hřišti dostávají místo nich minuty mladíci Slovjak, Grill nebo Houška.
2: Potom, co se stalo, to, co se stalo, tak si myslím, že jsme si vyčistili hlavy. Uvědomili jsme si, že tady prostě nebude tady nebo jednom hráči, musí se zapojit všichni. Hrajeme teď podle mě to, co jsme mohli hrát klidně celou sezonu.
1: Řekl děčínský kapitán Tomáš Pomykálek. O tom, jestli to bude stačit na postup do ligového semifinále, bude jasno večer. Zápas Brno-Děčín začne v 19 hodin. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český

0: po uši.
1: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na Severu Čech. Zprávy v půl s Janou Moravcovou jsou před námi. Dozvíte se, že v Liberci začíná oprava jednoho z mostů. Konkrétně kterého, to se od nás dozvíte za pár minut. I nadále příjemné vstávání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem, upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Takové weby podle něj často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Olvin. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu třeba neověřují věk hráčů. Obyvatelé několika bytových domů v Duchcově na Teplicku si můžou koupit parkovací karty. Umožní jim parkování ve vymezených ulicích. Informuje o tom odbor místního hospodářství. Zájemci můžou ode dneška podávat žádosti na podatelnu městského úřadu. V Liberci dnes začíná oprava mostu v Londýnské ulici, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Ulice bude ve směru do Stráže nad Nisou 8 měsíců neprůjezdná. Výletní loď Hondius zasaženou hantavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí. Oznámila to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu s pomocí zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 28. kole šance Národní ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-1. Severočeši otočili skóre ve druhém poločase. Bude převládat velká oblačnost, čekáme taky přehánky a občasný déšť, odpoledne bouřky a teploty do 20 na horách do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U zavírku kvůli pracím na inženýrských sítích čekejte řidiči v Chomutově v ulici Kapitána Jaroše a mezi Podbořany a Očihovem na Lounsku na silnici 224 počítejte s propadlou vozovkou a taky kvůli tomu s uzavírkou, je to silnice druhé třídy. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkné pondělní ráno s námi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ty poslední týdny nám dali zabrat, nám alergikům. Podle alergologů pilovou alergii trpí u nás čtvrtina obyvatel. Tak jelikož ve studiu jsme dva, tak půlka z jednoho z nás trpí alergii, jsem to já. No tak doufejme, že když teď přichází ten déšť, že se nám trošičku od těch alergií uleví. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jarek Nohavica, teď už Víra Špinarová.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po půl osmé. Ve čtvrtečním pořadu Dáme řeč jsme probírali služby hodinového manžela. Herec činoherního studia Ústí nad Labem Jan Plouhar si většinou rady ví a hodinového manžela si zvát nemusí.
1: Snažím se samozřejmě všechny takové ty drobné práce udělat sám. A když si nevím rady, tak místo hodinového manžela teda využívám svých kamarádů, kteří s některým věcem rozumí samozřejmě víc než já.
2: Honzo, co je pro tebe běžná oprava? Třeba elektrická zásuvka, výměna žárovky nebo polička?
1: Přesně tak, takový ty různý dvířka u různých skříněk, že výměna baterie, sprchy a podobné věci, aby se odvíraly dveře tak, jak mají a aby nevrzaly a podobně.
2: Vzpomeneš si, co jsi naposledy doma opravoval, co jsi naposledy řešil?
1: No tak to byly přesně skříně a šupliky, které nám trošku jako vypadávaly a už byly v takovém trošku dezolátním stavu, že už nám zůstávaly trošku v ruce a nebyly v tom správném úhlu, jak by měl být. Šroubovák a trošku jsem to všechno poopravil, aby to všechno fungovalo.
2: No a jak to dopadlo? Manželka byla spokojená?
1: Ano.
2: Ano.
1: A byla úplně nadšená, že samozřejmě může zase zavírat skříň a zatáhnout šuplik.
0: Tak a dneska dlouhověkost. Kolika let byste se chtěli dožít? Máte dlouhověkost v rodině a co děláte pro to, abyste byli zdraví? A je to otázka životního stylu nebo spíš genetiky ta dlouhověkost? Co si myslíte? Už teď můžete psát maily na dame@rozhlas.cz a budu rád, když po 9. hodině to společně probereme. Hezký den vám všem. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas.

0: 8:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Pěkný den vám všem, oslavit hudbou budoucnost a nabitou svobodu. To si přáli rok po konci druhé světové války zakladatelé Mezinárodního festivalu Pražské jaro. Co všechno ale museli ještě před zahájením zařídit, jak zněly první koncerty, to si připomeneme za chvíli díky rozhlasovému archivu, protože dnes je to přesně 60 let, co Pražské jaro vzniklo. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí, v tuto chvíli nám prší u nás na severu Čech, hlavně koukám na Litoměřicku a na Teplicku, teploty 13 stupňů nám hlásí ze Šluknova a 12 stupňů máme v Litoměřicích. Dnešní maxima budou 21 stupňů, bude velká oblačnost, na většině území přeháníky, občasný déšť, může být i delší pauza bez deště a odpoledne se místy vytvoří i bouřky. Hezký den.
2: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: Krásný den s Českým rozhlasem Sever 60 let. Dneska slavíme od vzniku pražského jara. Propojit po druhé světové válce Evropany hudbou, to se rozhodlo v roce 1946. Český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. A právě dnes je to 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
2: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
3: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
4: Rozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího Československého rozhlasu.
3: Po svém návratu pojedu do Moskvy, a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
2: Máte na mysli festival mezinárodní?
3: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara, a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
4: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
5: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
6: Jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
5: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
4: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dobré ráno všem, za 8:04, zprávy v celou se blíží, dozvíte se, že v Duchcově zavádí parkovací karty pro rezidenty. Podrobnosti už za chvíli, i nadále krásné pondělí vám všem.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Duchcově na Teplicku zavádějí parkovací karty pro rezidenty. V Jizersko-horském Bedřichově dnes budou řešit budoucnost tamního ski areálu. Známý pražský psychoterapeut Alan Jarkovský je obviněný ze znásilnění 4 klientek. Dnes čekáme velkou oblačnost, přehánky, občasný déšť, odpoledne bouřky a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Obyvatelé několika bytových domů v Duchcově na Teplicku si můžou koupit parkovací karty. Umožní jim parkování ve vymezených ulicích, informuje o tom odbor místního hospodářství. Zájemci můžou ode dneška podávat žádosti na podatelnu městského úřadu.
3: Parkování na parkovišti v ulici Zahradnictví si můžou zaplatit obyvatelé z bytových domů v ulicích Sadová, Zahradnictví a Družby. K dispozici je tam 28 placených míst. Roční karta přijde na 3600 korun. Pokud bude zájem vyšší, rozhodne pořadí doručení žádosti. Splnění podmínek pro přidělení karty posoudí radní města. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Jizersko-horského Bedřichova se dnes večer seznámí s plány obce ohledně tamního ski areálu. Kvůli ztrátovosti ho opustil původní provozovatel a letos v zimě nefungoval. Část pozemků pod sjezdovkami patří obci, další developerské firmě Niseko. Lidé by se dnes měli dovědět podrobnosti před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět. Doplňuje starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Budeme projednávat vyhlášené referendum a se budeme bavit o ski areálu a o postupu v rámci nějakých dohod mezi obcí a investory areálu a posledním bodem bude diskuze.
2: Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen, další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Radiožurnál podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu. Vazebně stíhaný Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které by se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvali na linku 158. Rusko a Bělorusko propustili 3 polské a 2 moldavské vězně. Na síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Propuštění podle něj zprostředkovaly Spojené státy. Trump taky poděkoval běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho spolupráci a přátelství. Lukašenko, který je blízkým spojencem Moskvy, v posledních 2 letech propustil 100 vězňů. Washington na oplátku začal rušit sankce proti Minsku.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat velká oblačnost, také čekáme přehánky a občasný déšť. Ještě dopoledne mohou být i delší pauzy bez deště, zejména odpoledne potom se budou tvořit i bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Růžodole v Mostě na silnici 1/27. Pozor na komplikace po střetu osobního vozu se 4-kolkou a na D8 překáží porouchané vozidlo ve směru na Ústí na 40. kilometru. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné pondělní ráno s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Snad od všech lékařů slýcháme, že nejdůležitější je prevence. Bohužel na ní často zapomínáme nebo ji zanedbáváme a právě prevenci budeme dnes skloňovat ve všech pádech s dnešním hostem Dopoledního expresu. Po 11. u nás bude pan doktor Petr Váša, věnovat se budeme mamografii, prevenci a genetickým vyšetřením. I nadále hezké ráno a teď již jsou tu další písničky, které nestárnou. Budou tu Věra Martinová a Michal Prokop.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8. posloucháte Český rozhlas Sever. Ne všechno najdete v učebnicích. Co v učebnicích nebylo, to se dozvíte s Martinem Písaříkem právě teď. Víte, kde u nás najdete vodní tunel?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: pro dnešní den dopadl výborně. Na Českém rozhlasu Sever Harpo horoskop, jste s Českým rozhlasem Sever, i nadále pěkné ráno. Nejvyšší správní soud rozhodl v případu dvou kasačních stížností, které se týkaly vysokorychlostní trati v Ústeckém kraji. Jak soudní spory pokračují, o tom si něco řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. V tuto chvíli na severu Čech prší, hlavně na Děčínsku. Teploty 10 stupňů hlásíte z Kadaně, 10 stupňů máme taktéž v Ústí nad Labem. Dnešní maximální teploty 21 stupňů, bude velká oblačnost, na většině území přeháníky občasný déšť, dopoledne může být delší pauza bez deště a jinak zejména odpoledne se budou tvořit bouřky. Hezký den.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever

0: 9 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Ústecký krajský soud se bude znovu zabývat vysokorychlostní tratí. Nejvyšší správní soud v Brně totiž rozhodl v případu kasační stížnosti, které podal obec Přestavlky a spolek Koridor D8. Další kasační stížnost naopak soud zamítl. Podrobnosti má redaktorka Lucie Hejzlová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč

0: podané žaloby byla i nabídka smíru pro Ústecký kraj, který ho ale nepřijal a trval na soudním řešení. Tou podmínkou stažení stížnosti bylo podle Klečky vypracování dopadové studie na výstavbu terminálu v Roudnici nad Labem. Cílem podle něj bylo blokovat výstavbu vysokorychlostní železnice, ale řádné posouzení dopadů této trati. Věc se teď vrací zpět před krajský soud, který bude muset znovu rozhodnout a v tom nejzazším případě to může být i zrušení této aktualizace. Podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pro kraj neplyne zatím žádná povinnost. Počká proto, jak rozhodne krajský soud.
1: V případě té druhé stížnosti, kterou podalo město Chlumec na Ústecku, ale Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. Proč?
0: V tomto případě vedení Chlumce v čele s nezávislou starostkou Veronikou Srnkovou usilovalo přímo o zrušení části opatření aktualizace zásad územního rozvoje. Šlo tedy přímo o koridor pro vysokorychlostní trať a ne o její dopady jako v předchozím případě. Nejvyšší správní soud tak potvrdil předchozí rozhodnutí krajského soudu. Ten v roce 2025 své rozhodnutí odůvodnil tak, že krajský úřad s připomínkami během schvalování trasy dostatečně vypořádal třeba v Chlumce. Pak podle soudu bude dopad chystaného tunelu na město a jeho místní část minimální. Podobně u soudu navíc nebylo nutné v případě Chlumce dělat ani podrobnější geologické průzkumy, protože pro zásady územního rozvoje nebyly nutné.
1: Jaký vliv budou mít tato rozhodnutí Nejvyššího soudu na přípravu rychlodráhy?
0: V tuhle chvíli žádný. O vysokorychlostní železnici bude v prvním případě, kdy se s krajem soudí obec Přestavilky a spolek Koridor D8, znovu rozhodovat krajský soud. A v druhém případě město Chlumec podle vyjádření starostky Veroniky Srnkové bude na nejbližším zastupitelstvu schvalovat podání ústavní stížnosti proti rychlodráze.
1: Děkujeme za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: tam znáš.
1: Za 8:45 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Začátek nového týdne přináší i nové uzavírky na našich silnicích, v ulicích našich měst. Například v Lounech je od dneška uzavřena ulice Pudlovská. Podrobnosti ve zprávách v 9:30 od Jany Moravcové. Krásný den.

Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Lounech je ode dneška úplně zavřená Pudlovská ulice. Dělníci tam začínají opravovat vodovod a kanalizaci. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu omezení potrvá do konce září. Univerzitám v Česku se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Přišli proto o část peněz. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání. Třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí. Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili ve 28. kole šance Národní ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-1. Bude převládat velká oblačnost, čekáme taky přehánky a občasný déšť, odpoledne i bouřky a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stavební práce komplikují provoz v Mostě ve Školní ulici, projedete pouze zúženými jízdními pruhy a v Hradní ulici v Oseku na Teplicku počítejte nově s uzavírkou. To byly zprávy v 8:30, pěkné ráno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli jste byli vyvenčit pejska, prohlédněte se, jestli nemáte náhodou na sobě klíště. Vědci zjistili, že nejdůležitější opravdu je to prohlídnutí, pokud se vrátíte z parku nebo z přírody, protože klíště se hned nezakousne. Zjistilo se, že klíště i několik hodin cestuje po našem těle, než najde to správné místo, takže opravdu vždycky máte šanci. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Michal Tučný. Teď už Richard Miller.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
2: Medicine man

0: 10 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem v pondělí 11. května, co přinese dnešní den. V Ústí nad Labem zve knihovna Ústeckého kraje od 16 hodin na scénické čtení s názvem Áďa a já. Knihovnice z dětského oddělení přiblíží formou příběhu, jak může vypadat život s ADHD. V Krupce se od 9 hodin koná v kulturním centru Olympie místní den pro klima a energii. Program nabídne představení akčního plánu zaměřeného na udržitelný způsob života. Připraveny jsou diskuze, workshopy i aktivity pro děti a dospělé. A ve Velké Březně proběhne od 8 do 13 hodin tradiční běh Velkobřezeneckým zámeckým parkem. 31. ročník pořádá základní škola pro své žáky právě v prostředí zámeckého parku. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 3:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Vysoké školy mají podle ministerstva nabírat víc studentů, jenže realita je složitější. Některé univerzity narážejí na své limity a tuhle výzvu se jim nedaří plnit. Proč tomu tak je a co na to říkají samotné školy i ministerstvo školství, to probereme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď informace o počasí. Venku už je zataženo, pošmurno a také nám prší, hlavně na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku. Teploty jsou kolem 11 stupňů, například v Jirkově 11 stupňů máme v tuto chvíli také v Doksanech. Dnešní maximální teploty 21 stupňů, bude velká oblačnost, na většině území přeháníky nebo občasný déšť. Teď dopoledne by měla být pauze bez deště, odpoledne k večeru přijdou bouřky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 11 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. V Česku je málo učitelů, psychologů nebo třeba zdravotních sester. Ministerstvo školství proto zajistilo na tyto obory peníze, aby je na univerzitách studovalo víc lidí. Tenhle plán ale zatím nevychází a vysoké školy požadavky ministerstva školství na navyšování kapacit nenaplňují. Zatímco stát tlačí hlavně na růst počtu studentů ve zmíněných oborech, některé univerzity nesplnily ani základní cíl počty studentů udržet. O důvodech, proč se univerzitám tyto podmínky nedaří naplňovat, řekne víc Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co přesně se vysokým školám nedaří?
1: Problém je hlavně v tom, že řada univerzit nedokáže ani udržet stávající počty studentů, natož je zvyšovat v požadovaném tempu. Ministerstvo přitom chtělo, aby školy kapacity zachovaly, případně navýšily o 3%. A to se tedy zejména některým regionálním univerzitám nepodařilo. Jde o Technickou univerzitu v Ostravě, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Technická univerzita v Ostravě to částečně vysvětluje demografickým vývojem a změnami v zájmu uchazečů. Olomoucká univerzita zase upozorňuje na limity v personálním zajištění prostorách i dlouhodobém financování. Fakulty se podle mluvčího Egona Havrlanta navíc soustředily na naplnění vybraných studijních programů a to se pak promítlo do poklesu počtu přijímaných studentů v jiných oblastech.
0: Univerzity, které jsou v regionech s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale měly kapacity zvýšit dokonce na 10%, je to tak?
1: Přesně tak. Týkalo se to Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Liberci a ani jedna z nich požadovaný nárůst nesplněla. Například Ústecká univerzita upozorňovala už od začátku, že na požadovaný nárůst nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kaseničové vstupují do hry faktory, jako je počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium nebo úspěšnost o přijímajících zkoušek.
2: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
1: Západočeská univerzita původně podle mluvčí Kateřiny Šmídové počet přijatých a zapsaných studujících o celkově požadovaných 10% navýšila, ale část studentů a studentek svůj zápis pak zase zrušila. Studenti se můžou hlásit i zapisovat na více škol a to, kterou nakonec zvolí, univerzity nemůžou ovlivnit.
0: Upravuje tedy ministerstvo nějak svoje plány, co se týká nárůstu vysokoškoláků?
1: Na vysoké školy budou v příštích letech přicházet silnější populační ročníky. Naznačuje, že by školám chtělo přidat peníze, protože upravilo výhled financování vysokých škol na roky 2027 a 2028. Počítá s tím, že zájem o studium může vzrůst asi o 5-6%, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
3: Podle toho, jak se bude vyvíjet příprava návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na roky 2028 a 2029, bude ministerstvo na platformě České konference rektorů apelovat, aby rostl počet přijímaných k vysokoškolskému studiu přiměřeně k demografickým předpokladům.
1: Podle ministerstva je nicméně dopad opatření zatím jen částečný a tak s univerzitami dál jedná, aby lidé nakonec potřebné obory opravdu studovali.
0: My děkujeme za informace, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

den za 4:09. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Zprávy v celou se blíží. Dozvíte se, že čtyřdenní výluka na trati Libochovice Roudnice nad Labem omezí dopravu. A po 9. už dáme řeč. Dnešní téma dlouhověkost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Čtyřdenní výluka na trati Libochovice Roudnice nad Labem omezí dopravu. Ústecký kraj podpoří provoz prodejen s potravinami v menších obcích. Ministři se sejdou se zástupci firem a odborů, budou jednat o změnách v důchodové oblasti. Bude převládat velká oblačnost, čekáme přehánky, občasný déšť, odpoledne i bouřky a teploty dnes do 21 stupňů. Pěkné začínající dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Výluka na trati mezi Libochovicemi a Roudnicí nad Labem ode dneška omezí dopravu, informovala o tom Jana Hinterholzingerová z Českých drah. Vlaky v úseku Bříza Roudnice nad Labem nahradí autobusové spoje.
2: V autobusech není možné cestovat s jízdními koly. Během výluky je také uzavřený přejezd ve Vraškově. Řidiči tak budou muset využít objízdnou trasu přes obec Mnetěš. Omezení potrvá do čtvrtečního odpoledne. Z Roudnice nad Labem Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
0: Ústecký kraj se chce znovu připojit do programu na podporu malých venkovských prodejen. Uvolní na to téměř 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce z ANO o jejich proplacení požádá kraj ministerstvo průmyslu a obchodu, které program Obchůdek 2021+ vyhlašuje. Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investic státu do roku 2029 dnes budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou ve Strakově akademii odpoledne. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profese.
3: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
0: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Maximální povolené ceny pohonných hmot klesly. Cenový strop na benzín platný pro dnešek je 44 korun a 42 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty může stát maximálně 44 korun a 15 haléřů.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat velká oblačnost, na většině území čekáme přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 17 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 146 cm, průtok byl 104 metry krychlové za sekundu, předpověď 140 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Benaru v České Kamenice v Dolní ulici čekejte komplikace v podobě uzavírky a voláte nám aktuálně taky dopravní komplikace z 53. kilometru dálnice D8 ve směru na Prahu.
4: Jedu po D8 na Prahu a na 53. kilometru je v jízdním pruhu roztrhaná guma od pneumatiky.
0: Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Jakého věku byste se rádi dožili a co proto děláte? Jen do kolika let by si tady jako chtěla být?
0: No tak záleží na tom, na té kvalitě toho života.
5: Jasně, no.
0: Takže pokud bych byla jako pohyblivá, myslela by mi to, tak klidně tu stovku bych si dala.
5: Stovku by si dala. A děláš pro to něco?
0: No, usmívám se denně.
5: Hezky, no tak to stačí. Dobře, tak tady máme první recept na dlouhověkost. Jak je to u vás? Jaký máte recept na dlouhověkost vy? Máte dlouhověkost v rodině? Napište mail na damereč@rozhlas.cz nebo zavolejte 475 212 212. A k tomu dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Rezek nebo právě teď Kristýna.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, krásný den. Jakého věku byste se rádi dožili, co pro to děláte? Tak kolegyně Jana řekla stovky, já říkám 103 let, v plné síle zdraví, ale vážně rád bych se dožil dospělosti svých vnoučat, abych viděl, co dělají, čím se živí. Vzhledem k tomu, že ještě žádná nemám, tak mě čeká dlouhá, předlouhá cesta, aspoň doufám. V Česku přibývá lidí, kterým je 100 a více let. Teď jich je 1158. Jak tráví čas a co jim dělá radost? Podíváme se za paní Bělou Krásovou, její neuvěřitelných 103 let.
1: Paní Bělo, jaký jste ročník?
2: Jsem ročník 22.
1: A jste narozená v prosinci, takže vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
2: No, já se cítím docela dobře. To je náhoda, opravdu. Nikdy jsem nestará o to, abych byla 103 let.
1: A v rodině máte dlouhověkost?
2: No, jedna babička byla 98, moji rodiče 89. Pocházím ze Dvora Králové, tam jsem byla až do třetí třídy, čtvrtou jsem chodila už v Praze.
1: Na sobě máte růžový svetřík a vy jste přišla, používáte chodítko.
2: Chodítko, bohužel, musím, nemám tu rovnováhu.
1: Máte drobnou postavu, barvíte si vlasy, máte zřizavé?
2: To jsme si říkali s kamarádkou jednou, jsme byli malý holky, že nebudeme nikdy se divit. V rámci možnosti peču o sebe, no.
1: Jak byste se popsala? Jaká jste?
2: To je těžký. Taková normální ženská. S pěti dětma.
1: S pěti dětma.
2: Jsem babička i prababička. I prababička.
1: Máte velikou rodinu. Jsem do domova pro seniory v Praze 4. V Hájích za vámi často chodí.
2: Děti za mě chodí každý den. To mě drží při životě. Jsou strašně hodní, všichni.
1: Vy máte moc hezké příjmení, prozradíte?
2: Moje příjmení je Krásová.
1: Krásová. Paní Běla se vdávala ve 27 letech. Vzala si Miloslava Krásu, historika a indologa, který napsal o Indii a tamní kultuře několik knížek. Běla se starala o 5 dětí a také překládala z angličtiny a němčiny. Dřív lyžovala, vyrážela na túry nebo do Sokola. Napadá vás nějaká rada, kterou byste dala lidem?
2: Že skromnost je dobrá vlastnost.
1: Říká Běla Krásová, která se narodila v roce 1922. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Skromnost je dobrá vlastnost, to je rada do života. Tak a teď to nechám na vás. Do kolika let byste chtěli žít? Co pro to děláte? Věříte, že je to otázka životního stylu či genetiky a máte v rodině dlouhověkost? Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tak tahle písnička se rozhodně hodí k dnešnímu tématu Forever Young, navždy mladý. Dlouhověkost dneska řešíme. Samozřejmě vím, že vše je otázkou životního stylu, ale také genetika je určitě tou důležitou součástí dožít se vysokého věku a v neposlední řadě štěstí. Rád bych byl stále optimistický, dobře naladěný, aby ze mě nebyl věčně vše kritizující a nerudný člověk, pak už to asi podle mě ani nemá smysl. Pojďme na první telefonát. Marie z Kamenického Šenova je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den vám i všem posluchačům.
0: Dobrý den. Dlouhověkost je dnešní téma. Do kolika let byste se chtěla dožít?
1: No tak já tu víte, že kdybych teda byla jako zdravá a psychicky na tom dobře, bez demence, no tak bych tu stovku klidně taky chtěla dát, ale my teda máme v rodině dlouhověkost.
0: Ano.
1: Protože i ze strany manžela, i ze strany mojí maminky, protože moje babička se dožila 98 let.
0: Hezky.
1: A to si teda zlomila nohu nešťastně a měla už potom jenom, neměla chodící tu sádru.
0: Ano.
1: No a takže jsme ji opatrovali s maminkou, ale už pak nám jednoho dne řekla, holky, už jsem tady na tom světě dost dlouho, už vás nebudu trápit, no tak přestala jíst a pít a prostě potom to šlo rychle s babičkou. A moje maminka, ta se dožila 101 let.
0: No, tak
1: Je to 4 roky, co zemřela.
0: Ano.
1: No. A obě, i babička, i maminka byly strašně sečtělí, to byly vášnivé čtenářky. A maminka ještě do 100 let luštila křižovky.
0: Hezky.
1: Takže byly bez demence obě tyhle ty ženy a z manželovy strany maminka, jeho se dožila 92 let,
0: ano.
1: Sestra 92 let a bratr 90 let.
0: Jo, to je krásný, to v té vaší rodině opravdu ta dlouhověkost je. A vidíte tam nějaký ten recept na to?
1: Tak recept, moje maminka, ta měla ráda život, i babička, takže to byly takový, opravdu se zajímali o všechno.
0: Ano.
1: A celkem žili taky zdravě a manželová maminka, ta zase byla teda hodně pracovitá i s bratrem, se sestrou, takže jako hodně ta pracovitost a ten pohyb a nějaká ta životospráva.
0: To je důležitý. Dobře. No a zeptám se, takže myslíte, že je v tom spíš štěstí, genetika nebo zdravý životní styl?
1: Tak já bych řekla, že je tam u nás teda, jak to vidím, tak by tam mohla být genetika.
0: No.
1: Trošku toho zdravotního stylu, protože je dobře se hýbat a trošku proto něco dělat pro sebe, nějakou tu životosprávu. No a řekla bych, no a to štěstíčko, to už taky potom není na škodu.
0: Hezky. Dobře, tak až vám bude 100 let, tak my vám popřejeme, ano? Tady v České Brzlesu
1: sebe. Děkuji,
0: díky,
1: budu se těšit.
0: Mějte se hezky. Naschledanou. Napsala nám Milena, v našem rodě se ženy dožily 99 plus 9 měsíců, prababička Kristýnka, babinka na 98, moje maminka 91 let. No nevím, zda i já taky budu tak dlouho, když mám hodně operací za sebou i se šroubovanou páteř, ale pokud budu fungovat aspoň ještě 10 let, tak spokojenost. Potom zřejmě skončím někde v důchoďáku. Líbí se mi v Podbořanském domě důchodců, kam jezdila mamka na odlehčovací pobyty, i v Libochovicích je hezké prostředí. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, do kolika let byste se chtěli dožít a co si myslíte, že je hlavním receptem pro dlouhověkost. Můžete napsat i mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: pustila. Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dlouhověkost jako dneska řešíme, podle mě tou hezkou hranicí, kdy si říkáme, že se člověk dožil hezkého věku je tak 85, ono se to stále posouvá. U našich prarodičů a praprarodičů byli rádi za 60. Pojďme na další telefonát, paní Marie z Valemína je na telefonu, hezký den.
1: Taky hezký den přeju vám i všem posluchačům.
0: Tak jak to vidíte vy, která je pro vás ta hranice dlouhověkosti?
1: No, já bych chtěla žít dlouho.
0: Jo, no jasně.
1: Ale moje maminka se dožila ve zdraví, paní Marie Matějková se dožila ve zdraví 101 let.
0: To je krásný.
1: Bylo nás 5 dětí, bratr zemřel, než já jsem se narodila. Když mě bylo 10 let, šla do práce, aby jsme si trošku jako polepšili. A byla velice pracovitá, pracovala v zámečnických dílnách, pak dělala vedoucí skladu. Hned po válce, když jsme se sem nastěhovali tady ve Velemíně, byl divadelní kroužek, hrála divadlo, chodila do pěveckého sboru, založila právě tu odbočku Červeného kříže a prostě byla pohyblivá vlastně až skoro do těch 101 let.
0: To je hezký.
1: No, kdyby chutnalo jí jíst, moje 4 děti a my sourozenci jsme jezdili, teda bydlela u mě.
0: Ano.
1: A moje děti tady byly každý třetí den, starali jsme se o ní, ona všechny tak nějak, no tak lidi ze vsi už ne, protože tady už je obměněné obyvatelstvo, ale skutečně byla to velice zdravá a čiperná paní.
0: Ano. A ten recept, si myslíte, je v dobré náladě? Nebo ve
1: v dobré náladě, v kamarádství.

0: U nás, já si pamatuju, výborní sousedi. Hmm. Jestli něco potřebujete v životě, abyste byl zdrav a měl dobré sousedy. No, nic jiného nepotřebujete.
1: To je krásně řečeno. Dobře.
0: Ani peníze tak nějak moc, ale tohleto. U nás vždycky dali se fošny na cihly, tatínek hrál na harmoniku, scházeli se u nás sousedi, zpívalo se.
1: Hezky.
0: Bylo to bezvano.
1: No,
0: jenomže to už teď tak nějak není. Ty lidi nejsou při sobě, je to rozdělený na všelijaký takový skupinky a je to skutečně, chce to, mě už taky je 84, jezdím na výlety, jezdím na dovolenou, ujdu 10 kilometrů, vylezu na kdejaký kopec, jezdím do divadla a to dělala maminka taky,
1: ano,
0: navíc
1: ano.
0: To divadlo i hrála.
1: Ano.
0: A teď už teda moc lidí, ale ty staré usedlíci, co tu jsou, si na ní pamatujou, byla skutečně, jak motor vám byla, no.
1: Hezky.
0: Rádi na ní vzpomínáme, ale ta dlouhověkost, nevím, dřív ty lidi byli zdravější, teď když vidíte, ty lidi ještě nejsou v důchodu, už mají hůl, už mají vyměněný kolena, kyslí, já nevím, co všechno. Je to možná i tou životosprávou, tím ovzduším a taky tím stresem, který teda na nás ze všech stran působí.
1: To máte určitě
0: pravdu.
1: No, a
0: to dřív nebylo.
1: Ano, to máte určitě
0: pravdu. Ty lidi byli takový společenský, udělalo se rybizový víno, někde se vždycky někde sešli a prostě chodilo se na dračky, dralo se péří, bylo to bezvadný. To
1: krásný.
0: Bylo, no. Takže ráda na maminku vzpomínám a všichni, kdo si ji pamatuju, tak na ní vzpomínají.
1: Ano,
0: taky.
1: Ano, tak já tak vám jo. Taky popřeji a budu se těšit na vaší stovku. Mějte
0: popřejte
1: se hezky.
0: Mi, abych ještě hodně dlouho chodila, protože když vám sloužejí nohy, tak jste vlastně bez problémů.
1: To je základ.
0: Díky. A nebolí vás záda, takhle.
1: Díky.
0: Jo, hezký den přeju vám
1: hezky.
0: I všem posluchačům.
1: Naschledanou. No, já jsem našel pár jako statistických údajů, tak mnoho lidí preferuje dožít se vyššího věku. Hranice magická je ta stovka. Naděje na dožití u nás je průměrně kolem 76 let u mužů, 82 let u žen. A pozor, výzkumy naznačují, že teoretická maximální hranice lidského života může být až 150 let, což je však zatím spíš utopická hranice. Tak zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč. Dlouhověk

0: Zde se vrsváme dlouho věkost. Dneska řešíme, na telefonu je ředitelka sociálních služeb z Chomutova, Alenka Telgová. Ahoj, já tě zdravím, hezký den.
1: Já tě zdravím i posluchače.
0: Tak dlouho věkost, do kolika let by si chtěla žít?
1: Já nevím, abych řekla pravdu, asi až tak úplně moc dlouho ne, protože stáří je komplikovaná záležitost, ale jeden moudrý člověk kdysi řekl, že všichni se chtějí dožít vysokého věku, ale nikdo nechce být starý.
0: Jo.
1: A já v rámci své práce se setkávám s lidmi, kteří se dožívají vysokého věku a jsou už třeba 30 let staří, jo, protože se dožívají nějakých 95 let. A třeba od 65-70 jsou třeba nepohybliví nebo hůř pohybliví s nemocema a tak dále. A to stáří je prostě velmi často nepříjemný, ale zase na druhou stranu, dřív, když někomu bylo 60, tak už byl vlastně senior, byl to starý člověk a dneska potkáváme 60-letý ženský a jsou to pořád ještě ženy, že jo?
0: No,
1: takže ono to je relativní.
0: No jasně. A ty ve své práci, ve své profesi, můžeš říct, který z tvých klientů je nejstarší? Nemusíš jmenovat, ale kdo?
1: Ne, my tam máme spoustu klientů, kteří se dostávají na tu stovku. Běžný věk u nás je těch 95, to jsme nikdy neměli. To teď máme opravdu hodně a ten průměrný věk máme asi 86 let, což je vysoké číslo. Přibližně 20 lety, když jsem nějak nastupovala, tak ten průměrný věk byl kolem 75, takže jako 10 let nám to obrovsky narostlo. Takže máme tam hodně klientů 95+, ale máme tam i 100leté a někteří jsou naprosto fit a máme tam 65, která je úplně mimo. Jo? Takže je to fakt individuálně a je to relativní.
0: Ano.
1: Ale fakt je, že v tom vysokém věku, v tom opravdovém stáří, v tom kmetství, se už ti lidé soustředují na jiné hodnoty. Zajímá je odpočinek, zajímá je hlavně jídlo a ten svět okolo už je vůbec nebere. Už jsou tak nějak, i když mají hlavu v pořádku, tak už chtějí mít hlavně klid.
0: Hlavně klid. No a je tam nějaký recept na tu dlouhověkost, jako v té dobré náladě, jak si to udržet?
1: Hele, já si myslím, že ti, kteří mají aktivní životy a mají rodinu, mají blízké lidi, nemusí to být jenom rodina, jo, ale mají blízké lidi okolo sebe, anebo žijí v páru, tak ti se dožívají vyššího věku. Je to zajímavé, protože u mužů, údajně muži se nedožívají vysokého věku v manželství, jenom jim to tak připadá.
0: Ano.
1: Takže pokud mají aktivity a žijou v páru a mají blízké lidi okolo sebe, tak je to, dejme tomu, takové radostnější stáří, než to, které často potkáváme, a to je to osamělé, ležící a koukající do v podstatě do stropu, což my teda nerazi vidíme, ale nemůžete lidi nutit k tomu, aby něco dělali, když sami ten impuls nemají.
0: No jasně,
1: ale dobře. Motivujeme, ale toho by platný. No.
0: Dobře.
1: Ale důležité je, že my jsme starší a je nám dobře.
0: Ano,
1: a těšíme se na to stáří.
0: A já
1: nevím na co, ale asi ano.
0: Já se budu těšit, že si budeme volat i za 20 let, jo? Měj se hezky.
1: Aha. Děkuji, to já taky. Ahoj.
0: Tolik Alena Telgová, ředitelka sociálních služeb z Chomutova. I vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Možná máte nějaký recept na dlouhověkost.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, naše telefonní číslo je teď volné. Máte nějaký recept na dlouhověkost? Jakého věku byste se chtěli dožít? Volejte 475 212 212, dáme řeč. U nás v rodině nevím, jestli je dlouhověkost, protože jeden děda zemřel podle mě mlád, kolem 70, druhého hodinu jsem nezažil, ale tomu bylo přes 80. Obě babičky se dožily přes 80 let, rodiče naštěstí ještě žijí, tátovi bude 80, mamince je 76, tak já doufám, že ještě dlouho budou mezi námi. Jak je to z dlouhověkosti u vás? Zavolejte, vy zatím píšete, Petr píše, až si splním všechny své sny, nebo alespoň v době, kdy budu moct říct, že jsem svůj život dobře prožil, nejlépe ve vysokém věku. Petra píše minimálně 104 let a Libor, mně by stačilo zažít vnoučata a plnit aspoň pár let roli hodného dědečka. Tak jak je to u vás s tou dlouhověkostí? Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Třeba opravdu najdeme recept na vysoký věk.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, dlouhověkost řešíme, prostě ideální prostě pro život je, když tu třetinu života odpočíváte v důchodu. Já jsem na životní styl docela jako hodně kašlal, ale poslední 3 roky jsem jako zabral, hodně chodím, hodně si směju, užívám si života a v tom je asi zakopaný pes. Důležité je mít stále radost ze života. A to vás žene dál, každý den mít alespoň jednu malou radost. Jsem zvědavý, jaký recept na dlouhověkost má náš další posluchač, Vašek z Postoloprt. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím. Tak zeptám se vás, do kolika let byste chtěl žít?
2: To je zapeklitá otázka, Zdeňku. No, prostě dokud mě to bude bavit.
1: Jo? A baví vás to pořád?
2: Furt mě to baví.
1: Pořád vás to baví. A můžu se zeptat na věk?
2: 56 mi bude.
1: Jo, tak to jste mladík. To jste no mladík. To jste... A co vás nejvíc baví na tom životě?
2: Tak já tvořím v dílně, ano. Mám spoustu kamarádů, mám hodně dětí, který mi dělají radost.
1: Ano.
2: Je spousta věcí. Prostě. Hraju divadlo, to mě baví asi... jakoby ze všech věcí nejvíc, jakoby rozesmívat ostatní.
1: Jo, takže
2: to je jakoby úžasný.
1: Rozdávat smích je, myslíte, ten jo, správný. Jo. A u vás v rodině je dlouhověkost?
2: Ne.
1: Není.
2: Ne. U nás je krátkověkost, jestli si to tak dá říct.
1: Takže já doufám, já vám budu držet palce, abyste prorazil jako první.
2: No, bylo by hezký být průkopník u nás.
1: A jaký ještě máte cíle v tom životě?
2: Cíle, no nevím, no, udržet se prostě tak nějak dobrý mentální kondici, co nejdýl, no.
1: Dobře. No tak budu držet palce, aby vám to vyšlo a že si budeme volat ještě spoustu let, jo?
2: Ano, to doufám.
1: Mějte se krásně a šťastnou cestu, poslouchám.
2: Vy taky.
1: Že jste za volantem. Naschledanou. Tak vida. I mladík nám zavolal v tuto chvíli, napsal nám i Luboš. Znám paní, které je 95 let a stále u nás po vesnici jezdí na kole. Mojí babičce je 92 a myslím si, že má spoustu energie a spoustu mladších by strčila do kapsy. A obě, jak ta paní, tak moje babička, to mají v hlavě v pořádku a užívají si pravnoučata. No já vám moc děkuji. Díky moc za dnešní příspěvky. Do pořadu dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Krásný den, mám tady Lenku Šobovou. Hezký den, Leni.
1: Pěkný den.
0: Dnešním tématem je dlouhověkost.
1: Ano.
0: Do kolika let by si chtěla žít?
1: Hele, já bych to jako nepočítala na roky.
0: Ano.
1: Já bych chtěla žít, dokud ten život bude mít smysl, dokud mi bude zdraví přát, ano. Dokud budu mentálně v kondici. A je docela jedno, jestli to bude do 90 nebo do 65.
0: Tak k tomu, že ti je, to nebudeme říkat. Tak to
1: no už je mi do těch 65 už je na dohled.
0: Tak bude ještě na dlouho, si myslím. Co nás čeká po 10. hodině?
1: Pozvánka na jednu zajímavou výstavu, protože v zákupech na zámku odtajnili obrazy, které dlouho odpočívaly v depozitáři a zajímavé na nich je to, že patřili do soukromé sbírky Adolfa Hitlera.
0: Takže po 10. hodině a zítra začínají 3 zmrzlí, tak se vás budu ptát, jak to vidíte letos. Už vám něco zmrzlo na zahrádce, jak chráníte úrodu před mrazem, takže zahrádkářské téma zítra po 9. hodině v pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zmrzlí muži přinesou do Česka ochlazení, na horách může i sněžit. Okresní soud v Děčíně pokračuje v projednávání případu pádu dětí z dřevěné výhledky Triánka v Markvarticích u Děčína. Ulice Pudlovská v Lounech je ode dneška zavřená kvůli rekonstrukci kanalizace. Dnes bude převládat na severu převážně velká oblačnost, čekáme taky přehánky a déšť. Teploty dnes do 21 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Česku dnes bude na většině území pršet, místy se můžou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni Celsia. Na zítřek pak připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce sněžit. V noci na středu můžou teploty klesnout pod nulu. Ke konci týdne se ale oteplí. Denní teploty se budou držet mezi 15 a 19 stupni. V noci už by mrznout nemělo. Pád dětí a jednoho praktikanta z vyhlídkové plošiny Triank v Markvarticích u Děčína dnes znovu řeší okresní soud v Děčíně. Nehoda se stala v létě roku 2023. Záchranáři odvezli z místa 8 zraněných osob. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna právnická osoba. Všichni obžalovaní vinu odmítli. Soud bude dnes pokračovat dokazováním. V Lounech je ode dneška úplně uzavřená ulice Pudlovská. Dělníci tam začínají opravovat vodovod a kanalizaci. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu omezení potrvá do konce září. Autobusy městské dopravy nově jezdí objížďkou ulicemi Rybalkova a Václava Majera. Zastávku Pudlovská ve směru do centra město dočasně přesunulo do Rybalkovy ulice.
3: První etapa uzavírky potrvá do 16. června v části mezi ulicemi Rybalkova a Smetanova. Následně město práce přesune do navazujícího úseku směrem k ulici 5. května. Podle Kutlu zůstane po celou dobu zachovaný průchod pro pěší i přístup k jednotlivým domům. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Olvin, ale taky Netflix nebo Alza. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
4: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak datům hráčů, jednak vlastně vůbec ke klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme velkou oblačnost, déšť, přehánky, odpoledne bouřky a teploty do 21, na horách dnes do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Vážná dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D7 ve směru na Prahu na 42. kilometru u Chlumčan.
5: Chtěl bych nahlásit těžkou autohavárku na D7 z Loun do Staního, přesně u toho nového parkoviště. Přistál tam vrtulník a jsou tam hasiči a ještě to vyndavají. Asi to bude chvilku trvat.
1: Náměstí a Údlice v Chomutově, tam čekejte uzavírku kvůli pracím na inženýrských sítích. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál hezké pondělí s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Dopolední expres je připraven a může začít. A co nás v něm dnes společně čeká? Výlet do kaple, kterou si koupili a v galerii keramiky postupně proměnili jedni aktivní manželé. pozvánka na výstavu obrazů, které ve své sbírce shromáždil Adolf Hitler, povídání o vídeňském starostovi, který pocházel ze severočeských Verneřic, i rady, které vám pomohou zbavit se mechu v trávníku. Pokud jde o muziku, tak písničky, které nestárnou, vám zaspívají Radek Tomášek a Petra Janů. A tu první v téhle hodině, tak o tu se postará Valdemar Matuška. Tak dobrý poslech a pěkný den s námi.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 12 minut po desáté Petra Janů dospívala a my se můžeme podívat na slavného Severočecha. Jehož osud vám dnes převypráví Milan Knotek. Řekla bych, že příběh toho muže, o kterém dnes bude řeč, je důkazem toho, že to, že se narodíte někde na malé vsi nebo zapadlé obci, neznamená, že nemůžete dobýt svět.
1: Slavní Severočeši. Z provinčních severočeských Vernežic až do křesla vídeňského starosty. To je příběh Josefa Karla Štrobacha, který se narodil v roce 1852. V mládí pracoval v knihkupectví a na poštovním úřadě. Do Vídně se přestěhoval ve 20 letech. S manželkou tu zdědil dům a měl živnost na vydávání učebnic a prodej učebních pomůcek. Do politiky vstoupil v 80. letech, kdy rakouská metropole procházela zásadní proměnou v oblasti industrializace a růstu obyvatelstva. Začal se angažovat v křesťansko-demokratických kruzích. Reprezentoval živnostníky, drobné podnikatele a střední vrstvy. Stal se členem Vídeňské městské rady. Jeho kariérní vrchol přišel v květnu 1896, kdy se stal vídeňským starostou. Ne však na dlouho. V prestižní pozici se ocitl jen kvůli tomu, že předseda křesťanských sociálů Karl Lueger opakovaně nezískal od císaře potvrzení k vykonávání této funkce. Nakonec se tak ale stalo. Štrobach proto na jaře následujícího roku Luegerovi místo uvolnil. Potom působil jako jeho první náměstek. Měl také mandát v Říšské radě. Josef Karl Štrobach nestihl ve funkci starosty vykonat velké věci. Byl zejména přemostňující figurou mezi dvěma režimy v časech úpadku elitního liberalismu. Zemřel v roce 1905.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Manželé Michal a Ivana Musilovi z Vítkova u České Lípy se roky dívali z okna na chátrající kapli svaté Anny z roku 1910. Stojí totiž na kopečku před jejich domem. Nakonec se rozhodli si naspořit a kapli od města Česká Lípa v roce 2009 koupili. No a pak začali stavbu postupně opravovat. Kapli si s Michalem Musilem prohlédla i naše kolegyně Eva Bucharová.
2: Já vidím na starých fotkách, že interiér té kaple to byla opravdu ruina. Je to plesnivé, opadává omítka, okna je nutné vyměnit.
3: Ona zvenku ta kaple úplně nevypadala špatně, ale vnitřek byl teda opravdu škaredý podlaha, byla rozpraskaná, prakticky zničená. Omítky byly plesnivý do půly oken, ta kaple byla mokrá. Takže my jsme komplet obouchali omítky, jsme zjistili, že tam je pod ní cihla a poměrně krásná cihla, tak jsme se rozhodli, že už novou omítku dávat nebudeme a zachovali jsme tu cihlu.
2: Vy jste vlastně přiznali ty cihlové klenby a ano, celé ty zdi.
3: Ano. Vybourali jsme podlahy, tu jsme udělali komplet novou, včetně izolace vnitřní i vnější, aby teda jsme zabránili vzlínání vody.
2: Co ale bylo relativně v pořádku v tom interiéru, tak je...
3: Kůr, ano, ta celá rekonstrukce spočívala pouze v umytí jarovou vodou. Ten byl jenom zaprášen, jak byl opravdu ve velmi dobrém stavu.
2: Co si myslím, že je původní, tak jsou ty dveře do kaple.
3: Ano, dveře jsou původní, byť se někdo kdysi dávno snažil opravit nějakou takovou divnou barvou, takže i ty dveře budou potřebovat nějakou pozdější rekonstrukci, ale jsou původní i s nějakýma vyřezávanýma reliefama a s původní klikou, na který je zobrazen nějaký hasič nebo voják.
2: Co okna?
3: Okna ty byly strašný. Jsme rekonstruovali kompletní výměnu oken, plus jsme dělali střechu. Ta střecha byla relativně v té době, kdy jsme rekonstruovali interiér, tak byla relativně v pořádku. Nicméně ty poslední roky už začínalo zatýkat dovnitř a bylo vidět, že šablony už jsou poškozený a takže jsme vlastně s těma oknama udělali i rekonstrukci střechy.
2: A slyšíme, že v kapli svaté Anny se i zvoní?
3: Ano, tam je zvon, je původní, je teda už poměrně skorodovaný, nicméně hlas má stále pěkný. Podle reliefu, který je na zvonu ještě je čitelný, tak ten zvon pochází z roku 1917.
2: K čemu kaple svaté Anny slouží dnes?
3: Dnes je to vyloženě výstavní prostor pro naši keramiku, kterou vyrábíme s manželkou právě v tom domečku kousek od kaple svaté Anny. Máme otevřeno po dohodě, takže vycházíme vstříc našim zákazníkům i lidem, kteří se chtějí podívat do kaple a otevíráme ji tak, aby to vyhovovalo časově i jim.
1: Do galerie keramiky v kapli svaté Anny ve Vítkově jsme se podívali s keramikem Michalem Musilem a naší kolegyní Evou Bucharovou. A jak jste slyšeli, podívat se tam můžete i osobně.

0: Na chatařské prodloužené víkendy jsme zavzpomínali společně s Xindlem X. Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Na hodinách byste měli mít 10:35. A teď se spolu s námi můžete vypravit na velmi zajímavou výstavu. Veřejnost měla v zákupech na Českolipsku v neděli poprvé možnost vidět kolekci obrazů, zabavenou po konci druhé světové války Němcům. Jde o takzvanou Hitlerovu sbírku, která patřila přímo nacistickému vůdci. Obrazy byly v depozitáři zákupského státního zámku uložené desítky let.
1: Pokud si někdo myslíte, že budete mít stejné pocity, jako když si v Louvru vstoupnete před Monulízu, nejspíše nebudete.
2: Vy jste k tomu udělali takový kino, jo?
1: No, v podstatě jo.
2: Kastelán Vladimír Trégl uvádí návštěvníky do velké místnosti. Její stěny jsou prakticky zaplněné velkoplošnými obrazy.
1: Tak, klidně se posaďte na židličku, kdo chcete, protože si tady i něco málo k tomu promítneme, abychom si některé ty věci trošičku zasadili do kontextu. Moji dva předchůdci neměli ani možnost, ale ani vůli ty obrazy ukázat návštěvníkům. Já, když jsem nastoupil na pozici kastelána, tak jsem také tu možnost ještě neměl, protože v zámku jako takovém nebyla žádná vhodná místnost.
2: Díky dokončení opravy části hospodářského dvora už prostory jsou.
1: Vidíte, že ty obrazy jsou opravdu poměrně velké.
2: Tady vidíme tady především krajinky a vidíme tady ale také nějakou vojenskou ponorku. No a pak tady máme samozřejmě ty dělnické motivy, tamhle tedy dřevorubec, nějaký horník.
3: Přesně tak, to je právě ten německý realismus.
2: Je to, co jste čekala, nebo co jste čekala vlastně od téhle výstavy?
4: Jenom zajímavost.
2: Říká Miroslava Nečasová.
4: Víceméně jenom to, že tam je, kdo byl majitel, ale ne, vůbec celkově to na mě nezapůsobilo dobře. Takový všechno ponurý, zvláštní, prostě. Ne, že by byly samozřejmě obrazy samé o sobě ošklivý, ale prostě ty témata, nebo prostě to znázornění, takže.
2: Je to taková trošku temná nuda, že?
4: Ano, ano, přesně tak.
1: To je to, na co jsem se snažil upozornit, aby návštěvníci právě příliš nečekali, protože člověk přijde a řekne si, tak jsem to viděl.
2: A je to, co jste čekal?
5: Jo, samozřejmě. Proč to má někde ležet?
2: Myslí si Jiří z Liberce.
5: Mně se to strašně líbí.
2: A líbí se vám i jakoby ty náměty těch obrazů jako takový? Přitom paní Bají říkala, že jim to přijde takové jako temné zbytečně, že to nemá takovou jako dobrou
5: pevnost. Mně se to líbí, mně se to líbí.
6: To zpracování, to umělecké dílo je, že jo?
5: Trošku úsměvné je, že tam na tom korzářském člunu je prostě, že jo, ta vlajka, že jo.
2: No jo, skutečně, ale je to takové...
5: Ne, úplně dotažené, ale no, je to takový úsměvný.
2: Obrazy v místnosti zůstanou. Součástí prohlídky ale budou jen mimořádně. Ze zákupu Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radek Tomášek a jeho boxer ve 10:45 v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Teď jsou před námi dnešní babské rady a zajímat budou všechny zahrádkáře, kteří nesnáší mech ve svém trávníku. Jak proti němu bojovat, poradí Jarka Vykoupilová. Kdyby to bylo na mě, já bych poradila slepice. Ty dokáží mech spolehlivě vyhrabat, bohužel i s tím trávníkem.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, housnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Meky Žbírka, bájná Atlantida, hledat Atlantidu nemá smysl, zkoušela to spousta lidí a nikdo neuspěl. Za to hledat kulturní akce na severu, to smysl má a my vám to hledání usnadníme, respektive usnadní vám ho Slávka Brádlová, kterou právě teď vítám ve studiu. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, no a my můžeme společně hledat ostrov Lidojedů, respektive něco se o něm dozvědět.
0: Kdo by chtěl na ostrov Lidojedů?
1: No, kdo by třeba Jan Révaj a Pavel Liška.
0: Jasně, ty budou dneska v Litvínově.
1: Tak, docela velké divadlo od 19 hodin. Tak řekla bych, že ostrovy Lidojedů už taky nejsou, co bývaly, protože oba pánové se tedy vrátili bez jakékoliv úhony. A já si myslím, že jejich vyprávění plus promítání, že to tedy stojí za to. Pak bych pozvala do Městského divadla v Žadci rovněž na 19. hodinu a Martin Donutil, zdůrazňuji křestní jméno Martin, takže mladý Donutil, v kůži Marty Gottwaldový. Tak zní přesný titulek a zkrátka on se stane obětí takové divné seance a opravdu do něj vstoupí duch Marty Gottwaldové. A co se bude dít?
0: Já myslím, že to může být horší než návštěva ostrova Lidojedů.
1: To si každý může přebrat. Jenom,
0: nemyslím to představení, myslím
1: rozumím,
0: to,
1: rozumím.
0: Když do tebe vstoupí.
1: Jenomže nemůžeme to absolvovat najednou, protože je to ve stejnou hodinu na různých místech. Tak další divadlo, to by bylo Městské divadlo ve Varnsdorfu, rovněž 19. hodina a to je komedie Rodinná porada aneb, jak vyřešit neustálé problémy s matkou. No a myslím si, že pro dnešek by to stačilo, ale přidám ještě krásný koncert. Městské divadlo v Mostě, 19. hodina. Je to závěrečný koncert festivalového orchestru Petra Macka, Antonín Dvořák, Te Deum. No, krása veliká.
0: Slávka Brádlová vás pozvala a já vám pustím další písničku. Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Podvodníci slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací, za spolupráci ale hrozí trestní stíhání. Dopravu v Liberci komplikuje oprava mostu v Londýnské ulici. V Krupce dnes představují akční plán pro udržitelnou energii a klima. Dnes bude na severu přehládat velká oblačnost, čekáme taky přehánky nebo občasný déšť, odpoledne bouřky a teplotu do 21 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Pěkné dopoledne. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně pak legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu. A v Liberci dnes začíná oprava mostu v Londýnské ulici. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Ulice bude ve směru do Stráže nad Nisou 8 měsíců neprůjezdná. Za rekonstrukci 3-metrového mostu město zaplatí zhruba 29 milionů korun. Opravovat ho bude i v době, kdy ředitelství silnic a dálnic bude pokračovat s rekonstrukcí mostů na průtahu. Ta má začít v červnu. Řidiči tak musí počítat s komplikacemi v dopravě.
5: Podle ředitelství silnic a dálnic se začne opravovat most ve směru na Děčín. V příštím roce přijde na řadu druhý most ve směru na Turnov. Kvůli špatnému stavu mostů nelze opravy odložit. Řidičům vedení města doporučuje zvolit objízdnou trasu ulicí generála Svobody v Pavlovicích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Město Krupka na Teplicku dnes seznamuje své obyvatele s akčním plánem pro udržitelnou energii a klima. Podle informací z krupské radnice jsou pro návštěvníky u kulturního centra Olympie připravené kvízy, workshopy, soutěže nebo svob rostlin a taky ukázky techniky policie a hasičů. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň 3letou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
6: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
3: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci v 48 profesích, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci.
4: Počasí.
3: Dnes čekáme velkou oblačnost, přehánky, občasný déšť a odpoledne i bouřky. Nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Komplikace po střetu dvou osobních aut čekejte řidiči aktuálně v Rokli na Chomutovsku a střídavý jednosměrný provoz očekávejte v Javorové ulici v Lounech, a to kvůli pracím na silnici. To byly zprávy v 11 hodin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji stále pokud možno pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Jak jste na tom s lékařskou prevencí? Je to věc důležitá, je to věc užitečná, ale dá se na ní velmi pěkně zapomínat. Vím, co říkám, protože pokud jde o mamografické vyšetření, jsem zhruba rok ve skluzu. Takže s trochu provinilým výrazem už za chvíli přivítám ve studiu Českého rozhlasu Sever doktora Petra Vášu, který vede mamologické centrum na Ústecké poliklinice. O rakovině prsu a hlavně o její prevenci si společně budeme povídat už po písničce Hany Zagorové.
4: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Rakovina prsu je onemocnění, které každoročně postihne tisíce žen. A přestože medicína v posledních letech výrazně pokročila, tak stále platí, že největší šanci na úspěšnou léčbu přináší včasné odhalení nemoci. O významu mamografického screeningu, o možnostech prevence i genetických vyšetřeních si dnes budeme povídat s doktorem Petrem Vášou. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak je rakovina prsu stále ta nejčastější onkologická diagnóza u žen?
2: Ano, stále to tak platí, bohužel. Ta incidence nám stále roste, i když ta mortalita nám klesá, což je potěšující právě díky tomu, jak jste řekla, že nacházíme rakovinu v časných stádiích a je dobře léčitelná.
1: Takže... To, že incidence roste, je dobrá zpráva o kvalitě zobrazovacích metod a o včasné diagnostice, nebo špatná zpráva o tom, že té nemoci je v populaci stále víc?
2: Asi obojí. Díky dobré diagnostice samozřejmě přístroje máme stále kvalitnější, digitální přístroje, které už dokáží zobrazit opravdu velmi, velmi jemné detaily, tak zase na druhou stranu si myslím, že prostě naším stylem života, tím, jak se chováme, tak té rakoviny je bohužel čím dál víc.
1: Je to zvláštní, ale já sama znám několik žen, které říkají, že na mamograf raději nepůjdou, aby, nedej bože, něco nezjistili. Je tenhle postoj častý?
2: Ne tak častý, ale stále častěji se objevuje, bohužel. Jo, mezi sebou si to kamarádky řeknou, hele, nejdu protože a proto. Pak mají třeba negativní zkušenost, že jednou při tom vyšetření to bylo nepříjemné, bolelo je to. Ono to není nic zase tak hezkého, když vám ty desky zmáčknou to prso. Že jo, tak
1: ano, je to zážitek, bez kterého byste se obešel.
2: někdy vám můžou vystříknout slzy, ale je potřeba prostě s tou laborantkou komunikovat. Zvláště je dobré chodit na mamografické vyšetření, pokud je žena ještě v reprodukčním věku po menstruaci a kdy ty prsy nejsou tak citlivé, a komunikovat prostě s tou laborantkou. A ten tlak samozřejmě na to prso nemusí být nutně tak vysoký, aby jsme to dokázali přečíst, ale prostě je potřeba nějak to úměrně tomu typu struktuře těch prsů ten tlak přizpůsobit.
1: Screening rakoviny prsu je něco, co má v České republice, řekla bych, už docela dlouhou tradici. Jakých žen se týká a měnilo se tam něco v poslední době, pokud jde o tu věkovou hranici a četnost vyšetření?
2: Ne, tady stále platí, že screening někdy začínal v roce 2002 a od té doby má v podstatě pevně nastavená pravidla. Ve dvouletých intervalech chodí ženy od 45. roku věku s neomezenou horní věkovou hranicí.
1: Říká doktor Petr Váša, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, hostem dopoledního expresu je dnes doktor Petr Váša, jeho oborem jsou zobrazovací metody v mamologickém centru a tak si povídáme právě o prevenci rakoviny prsu. A vy jste říkal, pane doktore, že je dobré načasovat si to vyšetření ideálně po menstruaci, aby to bylo co nejméně nepříjemné, jenže ono to s tím časováním není úplně jednoduché, protože na termíny se docela čeká. Jak dlouho třeba u vás?
2: Tak v současné době máme asi zhruba dva měsíce, ale pokud má žena nějaké příznaky, bavíme se o bezpříznakových ženách.
1: O tom screeningovém vyšetření.
2: Ono v podstatě není kam spěchat na jednu stranu, na druhou stranu podle věstníků jsme tlačeni do toho, aby objednací doba nebyla delší než 8 týdnů. Takže my to tak nějak splňujeme. Ale samozřejmě ženy se snaží třeba někdy najít i termíny dřívější, byť to není až tak nutné, jo? Ale naopak bych doporučil chodit stále na jedno místo, pokud není vyloženě nespokojená s nějakým přístupem třeba nebo s prostředím a tak dále, tak chodit na jedno místo právě kvůli té posloupnosti, protože jsou to opakovaná vyšetření a pro nás je velmi důležité, když máme k porovnání ty staré snímky a můžeme to porovnávat a pak můžeme najít velmi jemné detaily, změny, odchylky, které mohou upozornit na to, že se v tom prsu něco děje.
1: Takže si vedete tu pacientskou historii a ve chvíli, kdyby žena měnila pracoviště, kde se nechá vyšetřit, tak ta historie s ní nejde?
2: Jde s ní ta historie. Samozřejmě máme povinnost, nebo prostě je to běžná praxe, že pokud žena jde na nějaké jiné pracoviště, máme komunikaci elektronickou, kdy jsme schopni elektronickou cestou tu obrazovou dokumentaci si předávat mezi jednotlivými pracovištěmi. To je zcela běžné, ale zase na druhou stranu, každé to pracoviště má trošičku jiný přístroj. Ten přístroj jinak kreslí, jak my říkáme, jinak zobrazuje, má trošičku jiný obraz. A samozřejmě i ty laborantky, no prostě není to porovnatelné úplně zcela 100%.
1: Rozumím. Existují, pokud jde o mamologická vyšetření, nějaké mýty, se kterými si neustále potkáváte a které musíte neustále znovu a znovu vyvracet?
2: Ano, mamografické vyšetření bolí, jak jsme si řekli, může být trošku nepříjemné. Při mamografickém vyšetření je to rentgenové záření, to znamená, škodí to. Ano, škodí do jisté míry, protože samozřejmě rentgenové záření to je, ale vždy je třeba vzít v úvahu ten prospěch a to riziko toho poškození. A ten prospěch, který vám to přinese, je tady samozřejmě mnohonásobně vyšší. Další mýtus. Teď mě tuto chvíli žádný nenapadá.
1: Mě jeden napadá, no. Na mamologické vyšetření nemohou muži.
2: Můžou. Můžu, ale muži nemají screening, samozřejmě. Muži nemají screening, ale setkáváme se i se s rakovinou prsu mužů. Teď v nedávné době jsem zrovna měl jednoho pána.
1: Říká tak. Doktor Petr Váša, který je dnes naším hostem a se kterým si dál budeme povídat zase po písničce. Pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Sever.
3: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: vy nemůžete úplně poznat, jo? Protože najednou prostě nic tam nemáte, najednou tam máte bouly a všude v novinách a v rozhlase čtete, co se může stát a co to může být, a tak samozřejmě ta žena radši zajde na to ultrazvukové třeba vyšetření a je to...
1: A nechá se uklidnit,
0: jak já říkám, pro klid duše přesně.
1: Mm-hmm. Jak důležité je, aby na preventivní vyšetření chodily ženy s nějakou genetickou zátěží? Pakliže v rodině je diagnóza, je tam rakovina prsu a opakovala se třeba i víckrát, může taková žena chodit na vyšetření častěji nebo dřív než v těch 45 letech?
0: Trošičku širší otázka a odpověď taky asi, ale v zásadě ano, samozřejmě. Tady ty ženy s tou genetickou zátěží mají trošičku specifičtější režim těch kontrol, častější, zvláště pokud se prokáže nějaká ta genetická mutace, tak přímo od toho genetika už mají doporučené kontroly, častější, třeba po půl roce vstřídá se mamograf, ultrazvuk i magnetická rezonance, klinické vyšetření, ale pak je spousta těch žen, které mají třeba jenom jednu babičku v rodině, vyšší zátěž a nemají ani tak spočítané to genetické riziko, ale přesto chtějí mít kontrolu nad tím, tak chodí právě třeba po dvou letech na mamograf a po roce alespoň na ten ultrazvuk.
1: Musí si taková vyšetření platit, pokud lékař nedojde k závěru, že je to v jejich případě opravdu nutnost?
0: Dost často si to ty ženy hradí. Třeba ten ultrazvuk v tom mezidobí mezi těmi mamografiemi si dost často ženy hradí, jenom právě pro ten svůj klid.
1: Říká doktor Petr Váša, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je osobností ve studiu Českého rozhlasu Sever vedoucí mamologického centra Ústecké EUC kliniky doktor Petr Váša. Společně si povídáme o rakovině prsu a zavadili jsme o ty moderní technologie. Mluvil jste o 3D zobrazovacích metodách. Taky jsme spolu už řešili umělou inteligenci. Už ji používáte běžně?
2: Používáme. Tak jako ona už je běžně na trhu a my zrovna jako tady na naší klinice jsme ji nedávné době zavedli, pustili jsme to do praxe. Bohužel trošičku nevýhodou je, že ona není hrazená. Ona není hrazená, ona něco i stojí, takže my za ní vybíráme jako za nadstandardní službu, vybíráme 100 korun v současné době. Jedna z pojišťoven to dokonce hradí a teď jsou v jednání, jestli i ostatní pojišťovny by se nepřidali třeba k tomu nějakému způsobu hrazení. No to ještě otázka do diskuze, jakým způsobem to bude hrazeno do budoucna. Ano, ale každopádně umělá inteligence máme, používáme ji teda selektivně. Pro mě by bylo dobré, myslím si, že by bylo výborné, aby ta umělá inteligence, aby četla všechny pacientky, protože pak by nám opravdu pomáhala. Ona dokáže selektovat takzvanou triáž, dokáže dělat, ono jsou tam tři takové úrovně, low, intermediate a elevated, a v té kategorii low je zhruba 60-70% pacientek. To znamená, 60-70% žen je naprosto zdravých a tohle ta inteligence krásně vyselektuje. Mm-hmm. A tak by bylo úplně ideální, aby to četl pak jenom jeden lékař, ne dva. Čímž bychom ušetřili, protože doktorů je málo, stárneme, a aby to vyselektovalo vlastně ty zdravé a mohl by to číst jenom jeden lékař. Jo.
1: Trochu mě zaráží, že ji používáte proti platbě, když stejně po ní ještě musí přijít lékař, který to přečte. Tak proč já bych si měla připlácet za umělou inteligenci, když tam stejně pak musí nastoupit doktor, který se podívá, jestli to, co ta AI našla, je jenom stín nebo nález nevýznamný, nebo jestli to něco znamená?
2: Já vám rozumím, ale tak přece jenom člověk je osoba chybující často, ne často, ale může chybovat, a proto tam máme teda to dvojí nezávislé slepé čtení, ale přesto ta inteligence je ještě takové vlastně třetí čtení. Ta ještě je taková třetí pojistka v tuto chvíli. Ale vzhledem k tomu, že právě je to velmi už dokonalý, sofistikovaný nástroj, je to zdravotnický prostředek, který není to jenom obyčejná umělá inteligence, ale opravdu zdravotnický prostředek ověřený na milionech dat, vstupních vlastně těch mamografií, takže myslím si, že se tomu dá opravdu věřit, a v tom případě ta umělá inteligence nám může pomoci při tom, když už prostě jsme unavení samozřejmě může být spousta věcí okolo, co nás rozptyluje, takže ta inteligence se neunaví, ta je furt v dobrý kondici.
1: Je to směr, kterým ten váš obor půjde? Je tady ta budoucnost, že umělá inteligence bude lidem velmi efektivně pomáhat?
2: Konkrétně v tomhle případě, teda u toho čtení těch mamografických snímků, si myslím, že v horizontu plácnu, horizontu do 5 let, myslím si, že dojde k velkému průlomu a že ta inteligence nahradí opravdu jednoho z těch lékařů. Že budeme číst umělou inteligencí a lékařem. Stále platí, že se pod ten nález podepisuje lékař. To znamená, i když ta umělá inteligence označí něco jako, že něco zpochybní, označí nějaké podezřelé místo, tak ten lékař se může stejně dál rozhodnout, že té inteligenci nemusí věřit. a přebíjejí, jo, a zase naopak, jo. Takže vždycky, vždycky, ale za to může. A to je ta legislativní právní otázka a ta stále není nějak úplně vyřešena, ale platí v tuto chvíli, že vždy za to může ten doktor. Takže ať inteligence si tam píše, co chce, tak ten doktor se
1: rozhodující
2: musí
1: rozhodující
2: slovo má lékař.
1: Řekl lékař. Petr Váša byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Z farmy na stůl, to je heslo kavárny Drmalka v městském parku v Chomutově. Tenhle rodinný podnik prodává vlastní mléčné produkty z nedaleké farmy a vědci z Ústecké univerzity zařadili farmu a jejího majitele Radoslava Malárika mezi aktéry mozaiky proměn regionu. V Chomutově, a počítám, že nedaleko Drmalky, je právě teď náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, přímo z kavárny.
1: Jaké produkty z farmy v kavárně prodávají?
2: Kavárna je přímo v centru Chomutova, v sadech Československé armády. Ten poměrně velkorysý prostor z velké části zabírá dětský koutek, kde se určitě nějakou dobu i děti sami zabaví. Pokud se zrovna nevěnují pořádání zmrzliny, to je vedle kávových nápojů jeden ze základních produktů. Jenom dnes je v nabídce 18 druhů. Rukodělné domácí poctivé zmrzliny, vyráběné přímo na farmě v Drmalech. To je část obce Vysoká Pec, nedaleko odsud.
1: Shodou okolností to tam znám, tedy ne na farmě, ale ve Vysoké Peci a v Drmalech. Byl jsi se ty podívat na farmě?
2: S majitelem Radoslavem Malárikem jsme se ráno sešli přímo na jejich malé rodinné farmě. Ukázal mi, kde všude se jeho kamarádky pasou, kde pobíhají kůzlata. Vztah s třemi kravkami a 11 kozami má opravdu hodně osobní. No a viděl jsem i tu skromnou výrobnu těch dobrot, jak zmrzliny, tak sýru. A ochutnal jsem tam kefír a tady zmrzlinu. K výrobě všech těch produktů vedlo Malárikovi rozhodnutí zhruba před 15 lety. Nechtěli už jezdit do Německa, aby v tamních obchodech sehnali potraviny ve vyšší kvalitě než u nás, a tak se rozhodli pořídit si nejprve 2 kozy a pak 1 krávu.
1: Takže zmrzlina nebyl ten základní a spouštěcí produkt, ale jak se k její výrobě tedy Malárikovi dostali?
2: Rodina chtěla především kvalitní mléko a poctivé potraviny z mléka, jako kefír a sýry. Časem pořídili druhou krávu, kozy se rozmnožily a kolem 30 litrů kravského a přes 5 litrů kozího mléka denně bylo najednou pro 3 lidi takový nadbytek, že se rozhodli ho využít na výrobu zmrzliny. Navíc všechny ty výrobky ochutnali sousedé, známí sousedů, a prodej dalším lidem vedl ke zdlouhavému administrativnímu procesu, kdy se i takový malý domácí chov řídí stejnými pravidly jako velký agrární podnik. Za kvalitu výrobku už rodina získala mnohá ocenění. Rozšiřovat výrobu ale nehodlají. Všichni tři, rodiče i dcera, dělají tu činnost, to znamená tu farmu i tu kavárnu vedle zaměstnání. A radost mají z kvalitního jídla a z toho, že ty produkty chutnají hlavně jejich zákazníkům.
1: Říká Robin Rerich, který na rozdíl ode mě měl možnost ochutnat tu zmrzlinu, po které mě se teď zbíhají sliny. Tak já tiše závidím, děkuji za informace a pěkný den.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu Sever před pondělním polednem. Než k té 12. společně dojdeme, zastavíme se u Slávky Brádlové v kuchyni a něco dobrého si připravíme. No a protože jsme o víkendu hodovali, měli jsme spoustu masa, tak dnes to odlehčíme. Dáme si zeleninový nákyp.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Na začátek tohoto týdne s recepty Českého rozhlasu Sever pro vás mám něco pro vegetariány, ale určitě si pochutnají i ti, kteří na maso nedají jinak dopustit. Je to zeleninový nákyp navrch se salátem. Základní rozpis surovin je následující. 2 mrkve, 1 petržel, asi tak čtvrt celeru a půlka nebo čtvrtka kedlubny, podle toho, jak je velká, k tomu ještě 1 velká brambora, 1 středně velký batát, potom asi 4 nebo 5 vajíček, strouhanky podle potřeby, sůl, muškátový oříšek, máslo do zapékací mísy a salát rukola s dressingem. Na ten dressing budete potřebovat tyto suroviny. V poměru 1 lžíce oleje, 1 lžička medu, 1 lžička hořčice a sůl. Samozřejmě to množství si pak přizpůsobíte podle toho, kolik toho salátu připravujete. Očištěnou zeleninu nastrouháme, přidáme vejce, sůl, trochu muškátového oříšku a promícháme. Pak postupně přidáváme strouhanku a vymícháme do hladka. Zapékací mísu vymažeme máslem, vysypeme strouhankou, navrstvíme tam připravenou zeleninovou směs a ve středně předehřáté troubě upečeme. Podáváme se šťouchanými bramborami a rukolou, pokapanou tím hořčično-medovým dressingem.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varování platí také pro Liberecký kraj a část Ústeckého kraje. Čtyřdenní výluka na trati Libochovice-Roudnice nad Labem omezuje dopravu. V Libereckém kraji od ledna do března přibylo turistů, oznámili to dnes statistici. Odpoledne čekejte oblačno, občasné srážky v západní části kraje, platí varování před bouřkami, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Odpoledne hrozí hlavně ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu s platností od 13 hodin platící do zítřejšího rána. Napadnout může i 30 mm srážek, někde i 50. Výstraha platí i v Libereckém kraji a do území meteorologové zahrnuli také Ústecko, Děčínsko a Litoměřicko. Jak řekl Českému rozhlasu meteorolog Pavel Borovička, místy se může objevit i přívalový déšť.
4: Nejsilnější bouřky se formují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
3: Zítra se taky výrazně ochladí a na horách může dokonce sněžit. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 1 stupněm Celsia. Výluka na trati mezi Libochovicemi a Roudnicí nad Labem ode dneška omezuje dopravu. Informovala o tom Jana Hinterholzingerová z Českých drah. Vlaky v úseku Bříza Roudnice nad Labem nahrazují autobusové spoje.
5: V autobusech není možné cestovat s jízdními koly. Během výluky je také uzavřený přejezd ve Vraškově. Řidiči tak budou muset využít objízdnou trasu přes obec Mnetěš. Omezení potrvá do čtvrtečního odpoledne. Z Roudnice nad Labem Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
3: Do Libereckého kraje v letošním prvním čtvrtletí přijelo přes 260 tisíc turistů. Je to téměř o 6% víc než loni. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků přibylo hostů z Česka i z ciziny. Nejvyšší návštěvnost měl region v lednu, kdy do Jizerských hor a Krkonoš i díky dobrým sněhovým podmínkám přijelo téměř 99 tisíc turistů. Loňská čísla letos překonal i počet návštěvníků v únoru. V březnu naopak návštěvnost horských oblastí poznamenala obleva. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a také předčasné penze pro náročné profese.
2: Počasí.
3: Na většině území čekejte přehánky nebo občasný déšť, odpoledne se místy vytvoří i bouřky. Varování před nimi bude od 13. hodiny platit pro Ústecko, Děčínsko a Litoměřicko. Teploty zatím do 21 stupňů, později odpoledne se ochladí na 12 až 3 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V nové výzce u Rokle na Kadaňsku dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. V Lounské ulici Javorová čekejte nově kyvadlový provoz řízení semafory. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď odstartovaly pondělní polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. K nám se dnes jako první dovolala paní Martina z Děčína. Přála si Petra Reska a jeho přátelství. Písničku posílá všem posluchačům. Pro hezký den.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Petr Rezek a jeho přátelství. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další už u nás vybírá pan Pavel z Teplic. Pane Pavle, přeji hezké odpoledne.
1: Vám také hezké odpoledne.
0: Bude to Iveta Simonová a její Sen lásky. A pro koho ta písnička bude? Komu jste ji vybral?
1: Ano, a byla by pro všechny posluchače vašeho rádia a vám do studia.
0: Písnička je tady připravená, tak vám díky za zavolání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vám také. Naschledanou. Díky.

0: Iveta Simonová a Sen lásky. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a to další už na naší lince vybírá paní Marcelka z Neštěmic. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, paní Renatko, já vás zdravím a všechny posluchače. Také jsem chtěla dát písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila, ten pán mě předběhnul, ale to nevadí. Tak já jsem vybrala písničku Proč žiješ rád?
0: Ano.
1: A pošlu ji Evičce a Toníkovi do Mostu, paní Kristě Fischerovi, Helče do Litvínova, paní Milence do Českýho ráje bych ji poslala ještě, a Marušce do Chomutova a do Šestajovic a Dominice a její mamince Jarušce. A vše je pozdravuju a všem, s kým si dáváme zahrát a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Písnička je tedy připravená, Zdena Lorencová a Jan Přeučil, Proč žiješ rád. Díky a naslyšenou, paní Marcelko.
1: Děkuju, naslyšenou.

tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Zdena Lorencová a Jan Přeučil, proč žiješ rád? 12 hodin 21 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever a tu další písničku už vybírá paní Maruška z Chomutova. Hezké odpoledne, paní Maruško.
1: No hezké odpoledne, no Renátko, já vás zdravím a jste perfektní moderátorka. Já kdybych vás měla oznámkovat, tak bych vám dala jedničku.
0: Moc děkuju.
1: Jako učitel.
0: Budeme hrát no Zdeňka Krásného, Stříbrný měsíc, pro koho bude? To je to nejdůležitější.
1: Ano, já vás poprosím právě k dnešním narozeninám pro paní Janičku Hejhalovou do Litvínova. Milá Janičko, v té hezké osmice a čtyřce hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a dny plné pohody ti z celého srdíčka přeje Maruška. A ještě, jestli bych mohla, tak bych potěšila Marcelku a Radka, Minku, Ivetku, Boženku do Jirkova, také do Německa a Marušku do Děčína a Šestajovic. A moc vám děkuji, že jste, jo, ještě se Janice omlouvám, že ta písnička nejde zahrát, tak posíláme jinou verzi. A je hlavně, Janičko, pro tebe a vám, Renátko, moc děkuji.
0: Je to tedy Zdeně Krásný a Stříbrný měsíc. Vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

Stříbrný měsíc. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho písničky na přání. Teď se poprvé v této hodině dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro moji milou kolegyni a kamarádku Monču Solarovou z Jirkova. Momentálně se jí drží nějaká viróza. Tak ji přeju, ať je brzy fit a rozdává kolem sebe dobrou náladu a radost. A budeme hrát písničku od Mandraže a posílá to kolegyně Lea.

Skupina Mandraže a Ona se smála. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Teď další e-mail. Hezké pondělí, dnes má 27. narozeniny americká zpěvačka Sabrina Carpenter. Vybírám tedy její největší hit Espresso. Svaté vám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. K nám do studia se na linku 475 212 212 dovolala i pan Míra z Ústí nad Labem. Přál si nějakou hezkou písničku, tak jsme vybrali skupinu Olympic a Dávno. Písničku posílá všem posluchačům.

Jiří Schillinger a jeho Šípková růženka, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání. Naše úžasná dcera Elinka se dnes přesně před 18 lety narodila a bylo to přesně ve 12.40 v děčínské nemocnici. Elinko, přejeme ti tedy vše nejlepší, hodně úspěchů a málo nezdarů v dospělém životě. Máme tě moc rádi a tu písničku posílá táta a maceška.

0: stop lying. Skupina Black Eyed Peas a jejich Don't Lie. 12 hodin a 45 minut, k tomu jdeme na další písničku na přání na Českém rozhlase Sever. Dobrý den a prosím o dva od Pavla Bobka, dálniční hlídku pro Marcelku do Neštěmic, Marušku do Chomutova a taky do Děčína. Děkuji moc paní Marie ze Šestajovic.
1: Mé jméno je Joe Roberts.

z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět.

Pavel Bobek a jeho dálniční hlídka. My na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání a ta bude z vašich SMSek. Daniela Hulku, Déšť, vůz a pláč. Písničku posílám všem dobrým lidem od paní Jany.

město na tenhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

0: Daniel Hůlka, jeho Déšť, vůz a pláč a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další budou nachystány na Českém rozhlase Sever zase po 18. Takže pokud jste se nedovolali, vůbec nic se neděje. Další šanci budete mít u kolegy Mirka Tartárka. Teď už ale František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech a Renáta Filipy vám přeje příjemný poslech. Do jedné posílám ještě písničku od Diany Ross.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krupka na Teplicku dnes pořádá místní den pro klima a energii. Ve dvoře kláštera v Hejnicích na Frýdlansku bude replika původních barokních slunečních hodin. Ukrajina stále informuje o útocích Ruska, a to i přes stále platné příměří. Odpoledne oblačno, občasné srážky v západní části kraje, začíná platit varování před bouřkami. Teploty zatím do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Obyvatelé Krupky na Teplicku se dnes dozvědí, jak čelit klimatickým výzvám a zároveň žít udržitelněji. Město pořádá Den pro klima a energii, kde představuje svůj akční plán z této oblasti a kam pozvalo také školy.
2: Děti z pátých tříd krupských základních škol zkoušejí své znalosti ekologie a ochrany životního prostředí. Taky si můžou vyrobit ekologicky čistící prostředek. Kulturní dům Olympie je přístupný i ostatním zájemcům. Dozvědí se podrobnosti o akčním plánu města pro udržitelnou energii a klima. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Stávající sluneční hodiny v rajském dvoře bývalého františkánského kláštera v Hejnicích nejsou původní. Na jižní stěně dvora je roku 2001 vytvořil akademický malíř Jiří Komar. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Hanzla bude v rajském dvoře nově replika původních slunečních hodin z období baroka.
3: Máme k dispozici černobílé fotografie, ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin.
0: Replika by se podle Hanzla mohla na místě objevit ještě v letošním roce. Rusko navzdory stále platnému příměří útočí na Ukrajinu. Tamní armáda i úřady informují o dronových úderech a střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách. Šéf regionální správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že útoky nepřežil jeden člověk a mrtvého hlásí také z Chersonské oblasti. Několik lidí i v dalších částech Ukrajiny je zraněných. Útoky ukrajinských dronů pak hlásí západoruská Belgorodská oblast. Ruská státní agentura TAS s odvoláním na místní úřady píše o 4 raněných. Třídenní klid zbraní zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování příměří se obě země přes víkend obvinovaly vzájemně. V pražském Lucerna Music Baru dnes oznámí výsledky hudebních cen Apollo. Nominaci na desku roku má celkem 7 kapel a hudebníků. Mimo jiné skupina Aida de Young, ústecký hudebník Jiří Imlauf, psychedeliští astronauti nebo starší zástupci undergroundové scény Lumen. Získat ocenění single roku mají šanci třeba Aleš Macebauer, schovaný za projektem Zapomněl jsem, melancholická písničkářka Beata, společná píseň raperů Jamesa Cola a Idej nebo skladba od kapely Tata Boys. Ceny k Apollo se udílí od roku 2011.
1: Počasí.
0: Na většině území přehánky nebo občasný déšť, odpoledne se místy vytvoří bouřky. Varování před nimi začalo platit pro Ústecko, Děčínsko a Litoměřicko. Teploty zatím do 21 stupňů, čekejte ale ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 je v tunelu Panenská na Ústecku ve směru na Německo odstavené vozidlo. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. A je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzeny České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých narozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduji a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdyby jsme to brali jenom jakoby absolutním počtem těch

0: Poledne Českého rozhlasu Sever, teď už máme 14:30 a tak je čas na naše první dnešní tipy. V Ústeckém krásném Březně se dopoledne rozběhly floriánské slavnosti. Až do 18 hodin tu můžete i s dětmi navštívit tvořivé dílny, soutěže, setkání s historií a výstavu Nečekané objevy. Připraveno je i několik koncertů. Ústecké činoherní studio zase nabízí jeden nevšední zážitek, jako poslední díl z cyklu scénického čtení her českého dramatika Romana Sikory uvede Smrt talentovaného vepře. Číst bude Krištof Bartoš v režii Michala Háby a vše začne ve foaje divadla v 18 hodin. Následovat budou v 19:30 dialogy činoherního studia na téma fašismus. Jak vypadá fašismus dneška, jakými zbraněmi bojuje a co musíme udělat pro to, aby se historie neopakovala. Pozvání k diskuzi přijali novinář Matěj Schneider a politolog Ondřej Slačálek. Litvínovské docela velké divadlo vás dnes zve na besedu s promítáním Vandráci na ostrově Lidojedů. Co všechno při své dobrodružné výpravě prožívali herci Pavel Liška s Janem Révajem, tak to vám řeknou oni sami a to v 19 hodin. Městské divadlo v Mostě nabízí závěrečný koncert 35. sezony festivalového orchestru Petra Macka. Jako solisté zaspívají sopranistka Michaela Katráková a baritonista Jakub Hliněnský se sborem. V první části vás čeká Antonín Dvořák, Tedeuma, a druhá půle bude patřit áriím a duetům českých i světových skladatelů. V Městském divadle v Žadci to bude vynikající Martin Donutil v roli mladého frajera, který vždycky myslel jenom na sebe a své potěšení, dokud se neopil a neúčastnil prapodivné seance, kdy do něho vstoupil duch Marty Gottwaldové. A to není dobrý, protože ten duch ho zevnitř i zvenku mění. Inscenace v kůži Marty Gottwaldové začíná v Městském divadle v Žadci v 19 hodin. Ve Varnsdorfu můžete do Městského divadla pro změnu zajít na komedii Rodinná porada. V každé rodině existují nějaké problémy, je celkem běžné, že to někdy může i dost skřípat. V případě této originální poněkud černé francouzské komedie však tři dospělé děti řeší neschody se svou matkou velice svérázným způsobem. V hlavních rolích v alternacích Bára Štěpánová, Pavlína Mourková, Daniel Bambas, Petr Florian, Miluše Bittnerová, Natálie Řehořová a další. A začátek je opět v 19 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Holka v domě, Karel Gott a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin a 40 minut. I dnes má pro nás Milan Knotek dalšího slavného Severočecha a vracet se budeme do poloviny 19. století.
1: Slavní Severočeši. Z provinčních severočeských Vernéřic až do křesla vídeňského starosty. To je příběh Josefa Karla Štrobacha, který se narodil v roce 1852. V mládí pracoval v knihkupectví a na poštovním úřadě. Do Vídně se přestěhoval ve 20 letech. S manželkou tu zdědil dům a měl živnost na vydávání učebnic a prodej učebních pomůcek. Do politiky vstoupil v 80. letech, kdy rakouská metropole procházela zásadní proměnou v oblasti industrializace a růstu obyvatelstva. Začal se angažovat v křesťansko-demokratických kruzích. Reprezentoval živnostníky, drobné podnikatele a střední vrstvy. Stal se členem Vídeňské městské rady. Jeho kariérní vrchol přišel v květnu 1896, kdy se stal vídeňským starostou. Ne však nadlouho. V prestižní pozici se ocitl jen kvůli tomu, že předseda křesťanských sociálů Karl Lueger opakovaně nezískal od císaře potvrzení k vykonávání této funkce. Nakonec se tak ale stalo. Štrobach proto na jaře následujícího roku Luegerovi místo uvolnil. Potom působil jako jeho první náměstek. Měl také mandát v Říšské radě. Josef Karl Štrobach nestihl ve funkci starosty vykonat velké věci. Byl zejména přemostňující figurou mezi dvěma režimy v časech úpadku elitního liberalismu. Zemřel v roce 1905.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Tereza Kerndlová, která po vzoru ostatních zpěváků chystá také svůj velký koncert, který proběhne letos 10. října v Praze ve Fóru Karlín. Ale teď už zpět k nám opět na sever Čech, přesně za 10 minut tady máme 15. hodinu, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V Jizersko-Horském Bedřichově dnes večer pořádají veřejné setkání s obyvateli, kde lidem zástupci obce představí plány s tamním ski areálem. Tato debata předchází referendu, které v Bedřichově bude už příští týden. Více nám teď poví redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, veřejné setkání s obyvateli se koná od 18 hodin v hotelu Jelinek. Lidé se dozvědí, v jaké fázi je aktuálně jednání o ski areálu s ostatními investory. Ski areál tuto zimní sezónu v provozu nebyl, protože se investoři nedomluvili, kdo ho bude provozovat. Na programu bude také plánované referendum, které se také týká ski areálu, a v závěru bude diskuze.
0: A připomeň, o čem konkrétně budou lidé v referendu tedy rozhodovat?
1: O tom, jestli bude moct budoucí vedení obce měnit územní plán tak, aby bylo možné sjezdovky na Malinovce zastavět. Letos na podzim nás v Česku totiž čekají komunální volby a současný starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj slíbil před 4 lety svým občanům, že nebude měnit územní plán. Vedení obce se ale na podzim může změnit. Lidé mají rozhodnout, jestli má současné zastupitelstvo ustanovit, že nebude možné územní plán měnit ani po volbách. Připomenu, že samotné referendum se koná za týden v pátek 22. května.
0: A jaké jsou poslední informace o provozování lyžařského střediska?
1: Vedení obce chce všechny pozemky skonsolidovat, tedy spojit v jeden. Všichni investoři, kterými je obec, společnost Niseko, Bioshop a Martin Kaloš, se shodli zatím jen na tom, že chtějí zachovat sjezdové lyžování v Bedřichově. Neshodli se ale na tom, kdo to bude mít na starost, za jakých podmínek a na způsobech financování. Společnost Niseko měla snahy o založení spolků, které by mohly areál provozovat, stejně tak obec. Nikdo z investorů ale na podmínky tehdy nepřistoupil a novinky se dozvíme dnes večer.
0: Říká Johana Tománková a já ještě zopakuji, že veřejné setkání v Bedřichově začne v 18 hodin v hotelu Jelinek. Johana, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si

0: Marquez zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Malé venkovské prodejny můžou žádat Ústecký kraj až o 100 tisícovou dotaci. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou, řidiči natankují levněji benzín i naftu. Odpoledne oblačno, občasné srážky, v platnosti je varování před bouřkami. Teploty do 21 stupňů, k večeru ale prudčeji poklesnou. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Venkovské prodejny v Ústeckém kraji můžou v programu Obchůdek 2021 plus dostat až 100 000 korun. Žádat můžou tam, kde je jenom jedna prodejna potravin a zároveň je to v obci do tisícovky obyvatel. Více řekl hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
4: Můžeme podpořit například mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení, telekomunikační služby, náklady související s bezobslužným provozem 24/7 nebo náklady na bezhotovostní platby a nebo pořízení drobného neinvestičního majetku.
2: V předchozích letech kraj rozdělil z programu Ministerstva průmyslu a obchodu 200 venkovských prodejen přes 17 milionů korun. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit. Třeba Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci nebo Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňují jenom počty absolventů středních škol, také jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
2: V nové budově Pražského národního muzea začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků, z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem Práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá do konce listopadu. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moci litr benzínu prodávat maximálně za 4,40 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo ve 14 hodin ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 2,40 korun a 4,80 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Rezort maximální ceny vypočítává střídenního průměru velkoobchodních cen.
3: Počasí.
2: Od 13. hodiny platí pro východ Ústeckého kraje varování před bouřkami. V noci zataženo, místy s deštěm, během noci můžou srážky na horách přecházet i ve sněžení. Teploty klesnou na 6 až minus 2 stupně. Zítra tedy v úterý proměnlivo, převážně s velkou oblačností. Na většině území čekejte přehánky a na vrcholcích hor i sněžení. Teploty zítra maximálně do 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústecké ulici Stroupežnického se srazila dvě osobní auta. Na silnici na Českolipsku mezi Svitavou a Velenicemi se sesunula část skalního masivu a je uzavřená. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ať už se v tuhle chvíli věnujete čemukoliv, a to doma, v práci nebo třeba na cestách, s vámi je stále Český rozhlas Severa dnešní pohodové odpoledne. A pokud se počítáte mezi fotbalové fanoušky, možná na radiožurnálu Sport sledujete pořad Desítka Pavla Horváta. Ten teď vyrazil také mezi vás a v pondělí 18. května bude Pavel Horvát s Antonínem Panenkou a Janem Reskem v Teplickém domě kultury. A my máme pro vás vstupenky zdarma celý tento týden v naší soutěži. Tak pozorně poslouchejte vysílání v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Navštívíme Malé Březno a dozvíte se také, kdo získal ocenění Gentleman silnic, a nebudou chybit písničky, které nestárnou. Tentokrát v podání skupiny Olympic nebo Michala Tučného, teď už ale pokračují Buty a Tata. Hezké odpoledne.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, skupina Olympic, Petr Janda, snad jsem to zavinil já. Nebudeme to zbytečně zdržovat, jdeme soutěžit. Jak už jsem na začátku hodiny říkal, nás čeká přesně za týden a pár hodin talk show Desítka Pavla Horváta, kterou můžete znát z radiožurnálu Sport, tentokrát ale naživo, a to v Domě kultury v Teplicích. Pokud teda příští týden v pondělí máte čas, máte rádi fotbal, nebo se chcete jenom dobře pobavit, volejte sem k nám na linku 475 212 212. Hosty Pavla Horváta budou fotbalová legenda Antonín Panenka a také útočník a bývalý reprezentant Jan Rezek. Tak podíváme se, kdo volá k nám na linku 475 212 212. Zatím vás příliš není, ale otázku nemám těžkou. K tomu si ještě můžete vybrat tři možnosti, takže volejte, mám tady pro vás dvě vstupenky, můžou být tady partneři anebo dva kamarádi, kteří mají rádi fotbal a dobře se pobavíte v Domě kultury v Teplicích, protože Pavel Horvát určitě je dobrým bavičem a myslím, že jeho hosté, tedy legenda Antonín Panenka a Jan Rezek, si myslím, že mu budou dobře sekundovat. 475 212 212, linka volná, ale bohužel neobsazená, nikdo se nechce z vás jít pobavit. My budeme o vstupenky soutěžit celý týden, vždy ve stejný čas, tedy až do pátku, takže nás pozorně dál poslouchejte. No, nedá se nic dělat, pokud tedy se mi tady neobjeví žádný z telefonátů, tak já postoupím ty vstupenky třeba do zítřejšího kola, a to by byla škoda, a zítra někdo bude soutěžit rovnou o čtyři vstupenky, a takhle to vlastně uděláme i v případě, že by neuhodl ani první, ani druhý volající. Tak 475 212 212, ale už tady nějaké telefonáty mám. Podíváme se, kdo k nám volá. Slyšíme se, halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo k nám?
1: Je Kučerová.
0: Paní Kučerová, stačí jméno jenom.
1: Vladina.
0: Vladina. Tak Vladino, patříte mezi fotbalové fanoušky, nebo se prostě chcete jenom mít pobavit?
1: No, trošku něco malinko po fotbale vím, ale spíš pobavit.
0: Dobře, mám tady připravenou jenom ještě otázku a dokonce i tři možnosti. Takže Pavel Horvát v současnosti trénuje jeden ze severočeských fotbalových celků. Tušíte, který celek to je, než vyndám ty možnosti?
1: Pavel Horvát trénuje některý ze severočeských celků. Já to tady říkám manželovi, on mi možná poradí.
0: Tak radí,
1: neví manžel.
0: Ani manžel. Zkusíme možnosti za A. FK Teplice, Bčko FK Viagem Ústí nad Labem, anebo Cčko FK Baník Most 1909. Tak co, Teplice
1: Baník
0: Ústí?
1: Baník Most, Teplice Ústí. Most,
0: Baník manžel. Most, manžel
1: já
0: se už
1: taky, že most, ano.
0: Vzpomněl si manžel a vzpomněl se naprosto
1: ano,
0: přesně. A
1: ano.
0: I vy, je to vaše, půjdete spolu na Pavla Horváta?
1: No určitě, určitě.
0: Tak jo, tak se hezky bavte. Vydržte mi teď ještě na telefonu, zatím naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: A připomínám, že opět zítra ve stejný čas pro vás budu mít další dvě vstupenky, takže můžete opět volat.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Skupina Jelen, jejich hit s názvem Miluju tě, 15 hodin skoro 23 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Teď už je čas opět na náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí a Alena Škraňková nám dnes představí obec, která měla zmizet ze zemského povrchu, ale nestalo se tak.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Malé Březno na Mostecku mělo v 80. letech ustoupit těžbě. Naštěstí se tak nestalo. Obec Malé Březno najdete asi 7 kilometrů od mostu. Součástí katastru obce je osada Vysoké Březno i území zaniklých obcí Bělany a Holešice. Je to obec s dlouhou historií. Nejstarší doklady o trvalém osídlení téhle lokality máme už ze 13. století. V obci je krásný kostel svatého Jana Evangelisty. Původně pozdně gotický kostel hořel za 30leté války, ale brzy byl obnoven a dostavěn. Dalšími úpravami prošel v 18. a 19. století a naposledy byl zrestaurovaný v letech 1996 až 1998. Ve Vysokém Březně stojí za zmínku půvabná kaple svatého Antonína Paduánského z 19. století. A jak to bylo s tou těžbou uhlí? Mezi Malým Březnem a Strupčicemi na Chomutovsku vznikla výsypka z uhelného lomu, který v 70. letech spolknul obce Holešice a Vršany. A podobný osud hrozil Malému Březnu. Nakonec k tomu ale nedošlo a Malé Březno je ideálním výchozím bodem pro výlety do Krušných hor a okolí mostu. Blízko je rozhled na maják, zámek Jezeří, hrad Hněvín nebo jezero Most. Šťastnou cestu a sláva na zdar výletu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni teď Bakara, brzy Pavel Dobeš, přesně za minutu tady bude 15:30, pokračuje dnešní odpolední vysílání. Tři lidé dnes v Ústí nad Labem dostali od krajského ředitele policie České republiky ocenění gentleman silnic. Od roku 2004 tímto způsobem policisté spolu s pojišťovnou motivují účastníky provozu k vzájemné pomoci a ohleduplnosti. U dnešního oceňování byl i náš severočeský stopař Robin Rerich, kterého teď zdravím ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Robine, jakým činem se ti tři lidé o ocenění zasloužili?
1: Všichni tři, Michal Novotný, Kateřina Dbalá-Syslová a Radek Richtařík, byli nejbližšími účastníky provozu, když se stala dopravní nehoda. Zhruba před dvěma měsíci, 18. března, přejelo jedno auto nedaleko Dolních Zálezel do protisměru a čelně se střetlo s jiným. V podstatě i hned po nárazu začala obě auta hořet. Tito tři řidiči, zachránci, okamžitě zastavili svá vozidla, v jednu chvíli volali záchranný systém, s kterým zmíněná žena byla na telefonu, a zároveň neváhali z hořících aut vyprošťovat oba řidiče.
0: Podařilo se jim to?
1: Komplikací byl dým a stále se šířící plameny. Podle všech tří záchranářů výrazně pomohli i další řidiči, od kterých se v tu chvíli sešlo k hašení snad 15 hasicích přístrojů, a k vyproštění tak měli o dost víc času. Když už byli oba řidiči v bezpečí, provedli záchranci navíc ještě jednu kontrolu a zjistili, že v jednom z vozů je na zadních sedačkách žena v bezvědomí. I tu zvládli ještě před příjezdem policistů a hasičů z auta zablokovaného nákladem dostat ven. Všichni tři účastníci nehody tak přežili.
0: Je takový čin neobvyklý? Jak často takto řidiči dostávají ocenění?
1: Ředitel krajského ředitelství policistů Zbyněk Dvořák zmínil, že na silnici

0: jich je čím dál tím větší, provoz účastníků neustále přibývá a ta vzájemná ohleduplnost je stále důležitější. Jednak, aby podobné situace třeba vůbec nevznikaly, ale také, aby se při nich lidé, aby při nich lidé projevili tu vzájemnou pomoc. Podle mluvčího generály pojišťovny Jana Marka udělují spolu s policisty ocenění už od roku 2004 a dnes předali v Ústí nad Labem tituly s pořadovými čísly 241, 242 a 243 za těch 22 let. V Ústeckém kraji je to teď poprvé po 6 letech a na pozitivní činy chtějí i nadále upozorňovat.
1: Oceněným gratulujeme a budeme doufat, že budou přibývat takto odvážní lidé. Robine, tobě moc krát děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: Bojte všichni novní pozice, si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, poslouchejme.
1: Michal Tučný, jeho prodavač písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Dnes dopoledne v pořadu Dáme řeč jste probírali dlouhověkost. Marie z Kamenického Šenova by si 100 klidně vyzkoušela, ale má k tomu podmínky.
2: Kdybych teda byla jako zdravá a psychicky na tom dobře, bez demence, no tak bych tu 100 klidně taky chtěla dát, ale my teda máme v rodině dlouhověkost.
3: Ano.
2: I ze strany manžela, i ze strany mojí maminky, protože moje babička se dožila 98 let.
3: Hezky.
2: A to si teda zlomila nohu nešťastně a tak jsme ji opatrovali s maminkou a pak nám jednoho dne řekla, holky, už jsem tady na tom světě dost dlouho, už vás nebudu trápit, no tak přestala jíst a pít a prostě potom to šlo rychle s babičkou. A moje maminka, ta se dožila 101 let, je to 4 roky, co zemřela. A obě, i babička, i maminka byly strašně sečtěly, to byly vážní čtenářky. A maminka ještě do 100 let luštila křižovky.
3: Hezky.
2: Takže byly bez demence obě tyhle ty ženy. A z manželovy strany maminka, jeho se dožila 92 let.
3: Ano.
2: Sestra 92 let a bratr 90 let.
1: Zítra začínají 3 zmrzlí a tak si o 3 zmrzlých mužích budete povídat. A jaké škody udělal studený duben na zahrádkách, to nám můžete zavolat zítra po 9. hodině, do pořadu Dáme řeč, anebo napsat teď na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zkušenosti, u nás pokračuje Cat Steven. Stále pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal Šindelář, Hořely, Padaly hvězdy, 15 hodin skoro 48 minut, pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever jede dál. U okresního soudu v Děčíně dnes pokračovalo hlavní líčení v případu zřícení vyhlídkové věže Triangle v Markvarticích na Děčínsku. Dřevěná plošina se zhroutila pod náporem dětí. Záchranáři z místa odvezli 8 zraněných. Na Triangle vylezli děti a praktikant z nedalekého tábora. Před soudem se z obecného ohrožení z nedbalosti a z ublížení na zdraví čelí 6 lidí a jedna právnická osoba. U soudu byla i naše reportérka Daniela Pilar. Slyšíme se, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. U soudu dneska vypovídali 4 svědci, pořadatelka tábora, její manžel, táborová vedoucí a také bývalý starosta Markvartic. Pořadatelka tábora vypověděla, že s dětmi dorazili ke Trianglu, aby si udělali oheň a na místě přespali. Děti vylezly i s praktikanty na vyhlídku, aby si udělali společné foto, jak upřesnila pořadatelka Petra Podměšilová-Svejkovská.
2: Vysvětlo sluníčko, zasvítilo na ten triangel a rozhodli jsme si, že tam uděláme společnou fotku všech těch dětí. Bylo nás 15 dětí, myslím, a 4 jsme byli na hlídání. Oni vylezali po žebříku nahoru, já jsem lezla za nima a když jsem byla ještě na tom žebříku, tak ta podesta, na který stáli všichni, zapraskala a rázem spadla.
1: Podle svědkyně jejího manžela děti na dřevěné vyhlídkové plošině neskákaly a konstrukce samotná nenesla žádné viditelné znaky poškození nebo degradace.
0: Danielo, co vypověděli další svědci?
1: Soud také vyslechl řemeslníka, který pomáhal spolku Triangle, ten je ve věci jedním z obviněných, vyhlídku stavět. Ten už se ale po dostavbě o konstrukci dál nestaral. Bývalý starosta Markvartic Petr Hodboď odmítl vypovídat, protože jedním z obviněných je jeho manželka. Já ještě dodám, že za obecné ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví hrozí obžalovaným až 8 let vězení. Soud musí taky určit, zda k pádu vyhlídky vedlo její přetížení nebo její špatný technický stav. Soudce Jiří Uřídil už naplánoval několik dalších slyšení až do podzimu tohoto roku.
0: Zjistila kolegyně Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Jana Kratochvílová dospívala u konce je pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severle, kde něco končí, něco musí začít a samozřejmě vy asi už tušíte, že to bude i dnes pořad Humoriáda s Patrikem Rozehnalem. Dnes bude hostem imitátor, bavič, moderátor a herec Petr Jablonský. Opět se budete velmi dobře bavit a já se budu těšit na slyšenou po 17. hodině, kdy nás čeká náš nový pořad s názvem Den v kraji. A do zpráv si poslechnete ještě třeba Janu Kirchner nebo kanadského rockera Briana Adamse. Stále hezké odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zóna pro větrné elektrárny Krištofovy Hamry na Chomutovsku je podle kraje v oblasti protivzdušné obrany. V Duchcově začali nabízet rezidentní parkovací karty. Řemeslníci budou moci skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, dnes to schválila vláda. Panuje oblačno, občasné srážky, v platnosti je varování před bouřkami, teploty do 21 stupňů, k večeru výrazně poklesnou. Jsou tu zprávy a František Janačík. Ústecký kraj odmítá dvě ze tří navržených akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren v regionu. Oblast Nový Dvůr, která se týká i Litoměřicka, zasahuje do ochranného pásma národní kulturní památky Hora Říp. Zóna Krištofovy Hamry na Chomutovsku zase leží v území leteckého zabezpečovacího zařízení, upřesňuje náměstek hejtmana Tomáš Kirps z hnutí ANO.
2: Větrné elektrárny, které mohou měřit 250 i více metrů, by mohly narušovat právě signál, který přijímá právě tento radiolokátor, a nějakým způsobem to mohlo v podstatě znamenat i riziko pro bezpečnost České republiky.
0: Připomínky kraj pošle Ministerstvu pro místní rozvoj. Naopak proti možnosti stavby větrných elektráren v oblasti Lešky v okolí Kryr na Lounsku kraj nic nenamítá. Obyvatelé několika bytových domů v Duchcově si můžou koupit parkovací karty, umožní jim parkování ve vymezených ulicích, informuje o tom odbor místního hospodářství. Zájemci můžou od dneška podávat žádosti na podatelnu městského úřadu.
3: Parkování na parkovišti v ulici Zahradnictví si můžou zaplatit obyvatelé z bytových domů v ulicích Sadová, Zahradnictví a Družby. K dispozici je tam 28 placených míst. Roční karta přijde na 3600 korun. Pokud bude zájem vyšší, rozhodne pořadí doručení žádosti. Splnění podmínek pro přidělení karty posoudí radní města. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Řemeslníci nově budou moci získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to v 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška by mimo jiné měla motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělávání v oboru a alespoň 3letá praxe, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe jeden přípravný zápas v Praze. Na Letné nastoupí 31. května proti Kosovu. Na svém webu o tom informuje Fotbalová asociace České republiky.
1: Počasí.
0: Do půlnoci platí pro východ Ústeckého kraje varování před bouřkami. V noci čekejte místy déšť, na horách i sněžení. Teploty klesnou na 6 až minus 2 stupně. Zítra bude proměnlivo, převážně s velkou oblačností a také s přeháňkami, na horách i s drobným sněžením. Teploty zítra do 13 stupňů, na Šluknovsku kolem 9 stupňů Celsia a na horách mezi 4 až 7 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na okraji Starých Splavů je kvůli vážné nehodě, při které osobní auto narazilo do stromu, uzavřená silnice 38. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce.
4: Auto ve škarpě, jsou tam hasiči, jsou tam policisté, záchranka, a ty lidi vyprošťují z toho auta. Je tam vážná dopravní nehoda.
0: Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí, končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Co je z toho strudona?
9: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
10: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
11: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
10: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, jo, křem, joku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u
2: nás? No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli by se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobré, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně
0: nezve. A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Poluděk, Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo? To tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský, zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Ahoj, zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
2: A
1: jste tam?
2: Určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně jich vás oba vřel zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský,
3: ano.
4: Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vyprštíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu.
3: Nasledanou.
1: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc.
6: Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no takový známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: A přál bych si dvoj Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já si před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský, ano, se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět.

0: mě spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řek tu větu a zase si sed. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Jo. Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on, to je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
3: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
2: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Sučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím vás, vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. To jako
4: Jo, jako prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
5: Zvolách je jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tam dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
11: Ty nečteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiný?
12: Co?
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhrštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Verich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
11: To tak můžete říct.
10: Jo.
11: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková s panem
13: Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to tolik rtuťovitý Luděk Sobota.
13: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprvně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do
3: programu. No, mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano,
1: hodně díky, zdraví.
4: Hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Že by George?
5: Ne. Jany. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaráda, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: jo? Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišnová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně.
11: Radosti.
1: A děkujeme krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk.
3: No.
1: Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tom
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
13: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
13: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
13: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
13: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
13: No, já jsem tady byl první.
12: No.
13: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
13: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
13: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
13: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: To jo, já jsem tady.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Když vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
13: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
13: já
12: sám
13: jsem
12: sebe
13: tady
12: předběh.
13: Byl první.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
13: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
13: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
13: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku.
12: No prosím, pěkně.
13: Ale nepijte to.
12: Proč?
13: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
13: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
13: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
13: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
12: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali. Jo.
13: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
13: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
13: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
13: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano. Tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje.
13: Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
13: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
13: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posun.

0: Páně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ulice Pudlovská v Lounech je ode dneška uzavřená kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Empírová kašna v České Lípě letos vodu tryskat nebude. Mezinárodní federace novinářů odeslala české vládě dopis, v kterém odsuzuje navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Panuje oblačno s občasnými srážkami, v platnosti je ale stále varování před bouřkami, teploty k večeru výrazně poklesnou. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Lounech je ode dneška úplně uzavřená ulice Pudlovská. Dělníci tam začali opravovat vodovod a kanalizaci. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu omezení potrvá do konce září. Autobusy městské hromadné dopravy nově jezdí objížďkou ulicemi Rybalkova a Václava Majera. Zastávku Pudlovská ve směru do centra město dočasně přesunulo do Rybalkovy ulice. Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Empírová kašna z první poloviny 19. století je víc poškozená, než radnice očekávala. Ostatní čtyři fontány ve městě už fungují. Před sezónou u nich byly nutné jenom drobné opravy, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Empírová kašna na náměstí TG Masaryka je nefunkční už od roku 2025, kdy se zjistilo, že jeden z chrličů se ucpal a přestal chrlit vodu, a ta se hromadila pod kašnou, kde způsobila další poškození, a v roce 2027 bychom měli kašnu opravit.
2: Více než 200 lidí podepsali petici proti plánovanému povrchu nového chodníku v horské obci Klíny na Mostecku. Vedení obce zvolilo zámkovou dlažbu, která odolá počasí. To se ale části obyvatel nelíbí. Argumentují, že dlažba ruší horský ráz obce.
5: Iveta Vaculíková uznává, že s nesouhlasem zvoleného povrchu chodníku přišla pozdě.
6: Víme, že máme jedno možné řešení, že by obec mohla udělat změnu před dokončením.
5: Nezávislá starostka Klínu Zdeňka Němečková vyjednávat nechce. Zvolený povrch chodníku je podle ní vybraný správně.
7: Tady by se hodil jenom asfaltový chodník a nebo dlažební, protože je to v kopci. Když přijde třeba taková bouřka, když bude mlatový nebo štěrkový, tak to prostě ujede.
5: Za chodník zaplatí Klíny necelé 3 miliony korun. 1 milionem přispěla krajská dotace. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Mezinárodní novinářská federace také upozorňuje na to, že navrhované změny obsahují legislativní nedostatky a jsou v rozporu s evropskými pravidly. V Česku se aktuálně řeší dvě novely financování veřejnoprávních médií. Ta první počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků, ta druhá je poslanecký návrh a jeho cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců.
3: Počasí.
2: Do půlnoci platí pro východ Ústeckého kraje varování před bouřkami. V noci čekejte místy déšť, na horách místy i sněžení. Teploty klesnou na 6 nebo i minus 2 stupně. Zítra bude proměnlivo, převážně s velkou oblačností a s přeháňkami na horách i s drobnějším sněžením. Teploty zítra i do 13 stupňů, na horách mezi 4 až 7 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na okraji Starých Splavů je kvůli vážné nehodě, při které narazilo osobní auto do stromu, omezený provoz na silnici 1/38. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, projíždí se Kyvadlově. V Novém Boru se v ulici Liberecká u křižovatky s ulicí Rumburských hrdinů srazila dvě osobní auta. Hned dvě nehody řeší policie na horských silnicích na Mostecku. K jedné došlo na silnici 271 mezi Horní Vsí a Sedlem, k druhé v Serpentínách pod Novou Vsí v Horák. Jeďte opatrně.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
9: My jsme opět sledovali, co se celý den děje. Naši reportéři byli mezi vámi a teď pro vás máme v této hodině několik jejich reportáží. Začíná Den v kraji na Českém rozhlase Sever.
8: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Tři lidé dnes v Ústí nad Labem dostali od krajského ředitele České policie ocenění Gentleman silnic. Byli nejbližšími účastníky provozu, když 18. března přejelo auto nedaleko Dolních Zálezel do protisměru a čelně se srazilo s jiným. Po nárazu začala obě auta hořet. Tři zachránci okamžitě zastavili, volali záchranný systém a neváhali z hořících aut vyprošťovat řidiče. Více si poslechnete v této hodině. I v letošním roce mohou venkovské prodejny v Ústeckém kraji v programu Obchůdek plus 2021 dostat až 100 000 korun. Žádat na mzdy nebo provozní náklady ale můžou podle hejtmana Richarda Brabce z hnutí ANO jen v obcích do 1 000 obyvatel a tam, kde je pouze jediná prodejna.
2: Můžeme podpořit například nájem, vytápění, osvětlení, telekomunikační služby, náklady související s bezobslužným provozem.
1: V Lounech musí řidiči počítat s úplně uzavřenou ulicí Pudlovská, dělníci tam začali opravovat vodovod a kanalizaci. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu mají práce skončit na konci září. Obyvatelé několika bytových domů v Duchcově na Teplicku si ode dneška můžou koupit parkovací karty na parkovišti v ulici Zahradnictví. V nabídce je 28 míst. Pokud bude zájem vyšší, rozhodne pořadí doručení žádosti. Ode dneška do čtvrtka nejezdí vlaky na trati mezi Libochovicemi a Roudnicí nad Labem. Jak informovali České dráhy, vlaky v úseku Bříza, Roudnice nad Labem nahrazují autobusové spoje. Cestující do těchto autobusů nemohou nastupovat z koli a kvůli výluce je uzavřený přejezd ve Vraškově. Meteorologové na severu Čech varují před bouřkami. Výstraha platí od dnešních 13 hodin do půlnoci pro východní polovinu Ústeckého kraje, zejména pro Ústecko, Děčínsko a Litoměřicko. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, hrozí i lokální povodně. Doporučení meteorologů shrnuje Jan Hrubý.
3: Brát v úvahu nebezpečí zásahu leskem a úrazu padajícími větvemi, při řízení vozidla snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Marika Gombitová, její vyznaně, 17 hodin skoro 15 minut k tomu a pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. V horské obci Klíny na Mostecku začala stavba nového chodníku. Povede od zastávky autobusu loukou podél silnice, kde po 350 metrech v louce skončí. Některým obyvatelům připadá jeho stavba zbytečná a nelíbí se jim ani to, že má být ze zámkové dlažby. Obec argumentuje bezpečností chodců a tím, že vydlážděný chodník vydrží lépe horské výkyvy počasí.
1: Obec měla vlastně možnost třech řešení. Byla asfaltová, betonová a potom přírodní. Takže jestliže si obec dedukuje nebo vydedukovává, že tahle cesta je nejlepší, ráda bych to viděla podložený, ráda bych o tom diskutovala. A proto jsme tu petici prostě založili, aby jsme to řešení našli.
2: Říká Iveta Vaculíková, autorka petice, kterou podepsalo 23 lidí. Podepsaným vadí zvolený povrch chodníku, který se podle nich do charakteru horské obce nehodí. Vedení Klínů vyčítají i to, že se o budoucím povrchu chodníku nevedla žádná diskuze. To vadí i Stanislavě Jordánové, která petici podepsala.
3: Samozřejmě obec má nějaký povinný informační prostředky, jak sdělovat, ale nic navíc se tady neděje. Informuje se tady o věcech, které jsou zbytečné, a to, co se tady děje, dost zásadní a nevratný, tak o tom lidi neví. Polovina lidí koukala, že vůbec neví co, že se tady něco bude dělat.
2: Iveta Vaculíková uznává, že s nesouhlasem zvoleného povrchu chodníku přišla pozdě, v době, kdy obec už vybrala stavební firmu, která ho postaví. Přesto je podle ní ještě možnost věc ovlivnit.
1: Byl to takovej výkřik do tmy, že to zkusíme. Víme, že máme jedno možné řešení, že by obec mohla udělat změnu před dokončením. A na to jsme trošku spoléhali.
2: Nezávislá starostka Klínu Zdenka Němečková vyjednávat nechce. Zvolený povrch chodníku je podle ní vybraný správně.
4: Tady by se hodil jenom asfaltový chodník a nebo dlažební, protože je to v terénu, je to v kopci. A když přijde třeba taková bouřka, která byla minulý týden, když bude mlatový nebo štěrkový, tak to prostě ujede. Ta dlažba je tady nejhospodárnější a je nejúčelnější.
2: Lidé, kterým se nelíbí povrch budoucího 350 metrů dlouhého chodníku, zároveň namítají, že je zbytečný, protože nikam nevede. Na to vedení obce odpovídá průzkumem, podle kterého označilo vznik chodníku za prioritu 27 ze 180 obyvatel obce.
4: Vyjádřili se chodník ano, protože se zvýší bezpečnost a zvýší se tam i třeba ta životní úroveň.
2: Za chodník zaplatí Klíny necelé 3 miliony korun. 1 milionem přispěla krajská dotace. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený, stále věřím, za malou chvíli Jitka Zelenková, posloucháte Český rozhlas Sever, Den v kraji, a jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince teď už přivítáme meteorologa Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kočkově, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak dnes je to takové zvláštní, chvilku sluníčko, chvilku déšť, sem tam občas nějaký ten blesk, i nám to tady prásklo hezky za oknem. Tak jak to vypadá teď na severu Čech?
2: Tak normálně máme velkou oblačnost, místě se vyskytují prařánky nebo i občasný déšť a vyskytují se nám i bouřky a na stanicích aktuálně měříme od 14 do 19 stupňů Celsia, ale na stanici Ústí nad Labem Vaňov máme aktuálně 21 stupňů Celsia a v místech, kde se vyskytly srážky, tak se nám i přechodně lehce ochladilo.
0: Mm-hmm. Co se bude dít dál? Budou přehánky spíše ubývat nebo přibývat?
2: Tak ještě večer očekáváme, že by se mohly vyskytnout místy nebo i přechodně na většině území přehánky anebo déšť a vyloučena ještě večer není ani bouřka a ojedinělé, když se vyskytnou bouřky, tak může být ojedinělé i silné, na to je vydána i výstraha do půlnoci, kde se můžou vyskytnout i srážky s úhrny okolo 30 mm a vlastně během noci by ty srážky měly, a dá se říci, ubývat, pak je čekáme jenom lokálně a v noci by se měla protrhat i oblačnost, ale na horách, v nadmořských výškách okolo 700 metrů očekáváme, že by srážky měly přecházet ve smíšené anebo ve sněhové a co se týče ranních teplot, tak je očekáváme od 6 do 3 stupňů Celsia a na horách od 1 až do minus 2 stupňů Celsia.
0: No zítra nám začínají 3 zmrzlí, tak pojďme se podívat na úterý na Pankráci, jak to bude s počasím.
2: Tak zítra očekáváme, že by měla být proměnlivá, ale spíše velká oblačnost. Ráno a dopoledne by se srážky měly vyskytovat jenom ojediněle, ale během dne očekáváme, že by se měly opět vyskytnout a na většině území přehánky anebo déšť a na horách v polohách zhruba nad 800 metry očekáváme srážky smíšené anebo sněhové, ale ráno a dopoledne se mohou sněhové anebo smíšené srážky vyskytnout v nadmořské výšce už okolo 600 metrů nad mořem a zítřejší odpolední teploty budou nižší než dnes. Očekáváme je v intervalu od 10 do 13 stupňů Celsia a v Štuknovském výběžku to vypadá, že by měly být okolo 9 stupňů Celsia a na horách očekáváme od 4 do 7 stupňů Celsia.
0: Takže teplé bundy.

0: Pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever, teď už máme 17:30, k tomu skoro jednu minutu. Tři lidé dnes v Ústí nad Labem dostali od krajského ředitele policie České republiky ocenění gentleman silnic. Od roku 2004 tímto způsobem policisti spolu s pojišťovnou motivují účastníky provozu k vzájemné pomoci a ohleduplnosti. U dnešního oceňování byl náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Pěkné odpoledne.
0: Robine, jakým činem se ti tři lidé o ocenění zasloužili?
1: Všichni tři, Michal Novotný, Kateřina Dbalásislová a Radek Richtařík, byli nejbližšími účastníky provozu, když se stala dopravní nehoda. Zhruba před dvěma měsíci, 18. března, přejelo jedno auto nedaleko Dolních Zálezel do protisměru a čelně se střetlo s jiným. V podstatě i hned po nárazu začala obě auta hořet. Tito tři řidiči, zachránci, okamžitě zastavili svá vozidla, v jednu chvíli volali záchranný systém, s kterým zmíněná žena byla na telefonu, a zároveň neváhali z hořících aut vyprošťovat oba řidiče.
0: Mm-hmm. Podařilo se jim to?
1: Komplikací byl dým a stále se šířící plameny. Podle všech tří záchranářů výrazně pomohli i další řidiči, od kterých se v tu chvíli sešlo k hašení snad 15 hasicích přístrojů. A k vyproštění tak měli o dost víc

0: času. Když už byli oba řidiči v bezpečí, provedli záchranci navíc ještě jednu kontrolu a zjistili, že v jednom z vozů je na zadních sedačkách žena v bezvědomí. I tu zvládli ještě před příjezdem policistů a hasičů z auta zablokovaného nákladem dostat ven. Všichni tři účastníci nehody tak přežili.
1: Je takový čin neobvyklý? Jak často takto řidiči dostávají ocenění?
0: Ředitel krajského ředitelství policistů Zbyněk Dvořák zmínil, že na silnicích je čím dál tím větší provoz, účastníků neustále přibývá a ta vzájemná ohleduplnost je stále důležitější. Jednak, aby podobné situace třeba vůbec nevznikaly, ale také, aby při nich lidé projevili tu vzájemnou pomoc. Podle mluvčího generály pojišťovny Jana Marka udělují spolu s policisty ocenění už od roku 2004 a dnes předali v Ústí nad Labem tituly s pořadovými čísly 241, 242 a 243 za těch 22 let. V Ústeckém kraji je to teď poprvé po 6 letech. A na pozitivní činy chtějí i nadále upozorňovat.
1: Oceněným gratulujeme a budeme doufat, že budou přibývat takto odvážní lidé. Robine, tobě moc krát děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: 17 hodin skoro 40 minut pokračuje Den v kraji, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Ústecký krajský soud se bude znovu zabývat vysokorychlostní tratí. Nejvyšší správní soud v Brně totiž rozhodl v případu kasační stížnosti, které podala obec Přestavlky a spolek koridor D8. Další kasační stížnost naopak soud zamítl. Proč nejvyšší správní soud vrátil stížnost obcí na Podřipsku k Ústeckému krajskému soudu, na to už teď se bude ptát Zdeněk Lukesle, redaktorky Lucie Hejzlové.
1: Z toho odůvodnění rozhodnutí soudu vyplývá, že krajský soud v Ústí nad Labem řádně nevyhodnotil, jestli se Ústecký kraj zabýval možnými rozumnými variantami trasování koridoru. A to ještě předtím, než krajští zastupitelé schválili aktualizaci zásad územního rozvoje. To je vlastně krajský územní plán, kde je vyznačený koridor pro vysokorychlostní železnici. Martin Klečka, předseda spolku Koridor D8, označil výsledek za nešťastný, protože součástí té podané žaloby byla i nabídka smíru pro Ústecký kraj, který ho ale nepřijal a trval na soudním řešení. Tou podmínkou stažení stížnosti bylo podle Klečky vypracování dopadové studie na výstavbu terminálu v Roudnici nad Labem. Cílem podle něj nebylo blokovat výstavbu vysokorychlostní železnice, ale řádné posouzení dopadů této trati. Věc se teď vrací zpět před krajský soud, který bude muset znovu rozhodnout a v tom nejzazším případě to může být i zrušení této aktualizace. Podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pro kraj neplyne zatím žádná povinnost. Počká proto, jak rozhodne krajský soud.
2: V případě té druhé stížnosti, kterou podalo město Chlumec na Ústecku, ale Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl. Proč?
1: V tomto případě vedení Chlumce v čele s nezávislou starostkou Veronikou Srnkovou usilovalo přímo o zrušení části opatření aktualizace zásad územního rozvoje. Šlo tedy přímo o koridor pro vysokorychlostní trať a ne o její dopady jako v předchozím případě. Nejvyšší správní soud tak potvrdil předchozí rozhodnutí krajského soudu. Ten v roce 2025 své rozhodnutí odůvodnil tak, že krajský úřad s připomínkami během schvalování trasy dostatečně vypořádal. Třeba v Chlumce pak podle soudu bude dopad chystaného tunelu na město a jeho místní část minimální. Podobně u soudu navíc nebylo nutné v případě Chlumce dělat ani podrobnější geologické průzkumy, protože pro zásady územního rozvoje nebyly nutné.
2: Jaký vliv budou mít tato rozhodnutí Nejvyššího soudu na přípravu rychlodráhy?
1: V tuhle chvíli žádný. O vysokorychlostní železnici bude v prvním případě, kdy se s krajem soudí obec Přestavlky a spolek Koridor D8, znovu rozhodovat krajský soud. A v druhém případě město Chlumec podle vyjádření starostky Veroniky Srnkové bude na nejbližším zastupitelstvu schvalovat podání ústavní stížnosti proti rychlodráze.
2: Děkujeme za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Den v kraji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: U nás slavný italský zpěvák Drup, jeho hit s názvem Sambario, za malou chvíli v Abedaněk pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Rakovina prsu je onemocnění, které každoročně postihne tisíce žen. Přestože medicína v posledních letech výrazně pokročila, stále platí, že největší šanci na úspěšnou léčbu přináší včasné odhalení. A svou zásluhu na tom má už také umělá inteligence. S doktorem Petrem Vášou si o tom povídala kolegyně Lenka Šobová.
1: Dnes je osobností ve studiu Českého rozhlasu Sever vedoucí mamologického centra ústecké EUC kliniky doktor Petr Váša. Společně si povídáme o rakovině prsu a zavadili jsme o ty moderní technologie. Mluvil jste o 3D zobrazovacích metodách. Taky jsme spolu už řešili umělou inteligenci. Už ji používáte běžně?
2: Používáme. Tak jako ona už je běžně na trhu a my zrovna jako tady na naší klinice jsme ji v nedávné době zavedli, pustili jsme to do praxe. Bohužel trošičku nevýhodou je, že ona není hrazená. Ona není hrazená a ona něco i stojí, takže my za ní vybíráme jako za nadstandardní službu, vybíráme 100 korun v současné době. Jedna z pojišťoven to dokonce hradí a teď jsou v jednání, jestli i ostatní pojišťovny by se nepřidali třeba k tomu nějakému způsobu hrazení. No to ještě otázka do diskuze, jakým způsobem to bude hrazeno do budoucna. Ano, ale každopádně umělá inteligence máme, používáme ji teda selektivně. Pro mě by bylo dobré, myslím si, že by bylo výborné, aby ta umělá inteligence, aby četla všechny pacientky, protože pak by nám opravdu pomáhala. Ona dokáže selektovat, takzvanou triáž dokáže dělat. Ono jsou tam tři takové úrovně, low, intermediate a elevated, a v té kategorii low je zhruba 60-70% pacientek. To znamená, 60-70% žen je naprosto zdravých a tohle ta inteligence krásně vyselektuje. Mm-hmm. A tady by bylo úplně ideální, aby to četl pak jenom jeden lékař, ne dva. Čímž bychom ušetřili, protože doktorů je málo, stárneme, a aby to vyselektovalo vlastně ty zdravé a mohl by to číst jenom jeden lékař. Jo.
1: Trochu mě zaráží, že ji používáte proti platbě, když stejně po ní ještě musí přijít lékař, který to přečte. Tak proč já bych si měla připlácet za umělou inteligenci, když tam stejně pak musí nastoupit doktor, který se podívá, jestli to, co ta AI našla, je jenom stín nebo nález nevýznamný, nebo jestli to něco znamená?
2: Já vám rozumím, ale tak přece jenom člověk je osoba chybující často, ne často, ale může chybovat, a proto tam máme teda to dvojí nezávislé slepé čtení, ale přesto ta inteligence je ještě takové vlastně třetí čtení. Ta ještě je taková třetí pojistka v tuto chvíli. Ale vzhledem k tomu, že právě je to velmi už dokonalý, sofistikovaný nástroj, je to zdravotnický prostředek, který není to jenom obyčejná umělá inteligence, ale opravdu zdravotnický prostředek ověřený na milionech dat, vstupních vlastně těch mamografií, takže myslím si, že se tomu dá opravdu věřit, a v tom případě ta umělá inteligence nám může pomoci při tom, když už prostě jsme unavení a samozřejmě může být spousta věcí okolo, co nás rozptyluje, takže ta inteligence se neunaví, ta je furt v dobrý kondici.
1: Řekl lékař Petr Váša, byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

ať se na hucelský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Den v kraji je u konce, zhruba za 3 minuty, už tady máme 18. hodinu, vy se určitě těšíte na písničky na přání a na Míru Tartárka, já se proto rozloučím a zítra odpoledne se těším se všemi opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Lounech vyhodnocovali první svoz bioodpadu ze sídliště kapitána Nálepky. Správa železnic chystá rekonstrukci nádraží v Mostě. Jeho novou podobu zpracuje ateliér Biro Architekti. Incidentem na víkendovém derby se bude zabývat ministerstvo vnitra. Se Slavií zahájí správní řízení. Do půlnoci platí pro východ Ústeckého kraje varování před bouřkami. V noci čekejte místy déšť, na horách i sněžení. Teploty klesnou i k minus 2 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Město Louny zkontrolovalo první svoz bioodpadu z testovacího provozu na sídlišti kapitána Nálepky. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu, lidé do 10 hnědých nádob vyhodili celkem 180 kg odpadu. Přibližně 14 kg ale tvořili věci, které do bioodpadu nepatří. Takový obsah by podle města už nešlo dál využít. Testovací provoz sběru radnice spustila v polovině dubna.
3: Při kontrole město v kontejnerech našlo plastové obaly, skleněné lahve nebo plechovky. Do hnědých nádob přitom lidé mohou vhazovat jenom zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, čajové sáčky nebo třeba drobný zahradní odpad. Radnice chce testovací provoz dál průběžně vyhodnocovat a obyvatele upozorňovat na správné třídění. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Správa železnic vybrala architektonický návrh na budoucí rekonstrukci Mosteckého nádraží. Práce za téměř 850 milionů korun plánují železničáři mezi lety 2031 až 2033. V soutěži s 9 účastníky uspěl ateliér Biro Architekti. Jeho návrh počítá s modernizací odbavovací haly a novou lávkou přes kolejiště. Podle zprávy železnic má rekonstrukce zachovat původní architektonický charakter budovy ze 70. let a současně přinést bezbariérový přístup na nástupiště. Součástí návrhu je také úprava prostoru před nádražím, napojení na nově stavěné autobusové nádraží a současně využití části objektu pro kulturní expozici. Veřejnost si bude moci oceněné návrhy prohlédnout na připravované výstavě. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slavií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Rezort dnes oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti a fungování pořadatelů. Příznivci Slavie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli gólmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slavie čelí také disciplinárnímu řízení ligové asociace. Nejoblíbenější dětskou knihou loňského roku se v anketě Kniha dětského srdce stala Kronika beskydských draků. Její autor Jan Tkáč sbíral inspiraci vycházkami do Beskyd. Druhou příčku obsadil Deník malého poseroutky od amerického spisovatele Jeffa Keeneyho, který v anketě bodoval už po 18. Třetí místo patří titulu Harry Potter a kámen mudrců od britské autorky J.K. Rowlingové. Výsledky 33. ročníku ankety dnes pořadatele vyhlásili v pražském Doxu. V anketě hlasovalo 2000 dětských čtenářů. Ve všech ročnících ankety už hlasovalo dohromady téměř 60 000 dětí. Vítězem prvního ročníku v roce 1993 se stala kniha Pán prstenů.
2: Počasí.
1: Do půlnoci platí pro východ Ústeckého kraje varování před bouřkami. V noci čekejte místy déšť, na horách místy sněžení, teploty klesnou na 6 až minus 2 stupně. Zítra proměnlivo, převážně s velkou oblačností a s přeháňkami. Teploty do 13 stupňů, na horách mezi 4 až 7 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 568 se před Kadaní srazila dvě osobní auta. Na výjezdu z dálničního tunelu Prackovice na Lovosicku ve směru na Prahu pozor na nehodu dvou osobních aut a s kyvadlovým provozem stále počítejte na silnici 1/38 po vážné nehodě u Starých splavů. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik dalších z písniček, které opravdu nestárnou. To byla Věra Martinová a Dala jsem lásku řekám. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady pondělní večerní písničky na přání a tak vás od mikrofonu také zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý večer tedy všem a pojďme se podívat na kontakty. Pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, tak můžete buď zavolat, telefon sem do studia, ten má číslo 475 212 212 a také můžete napsat buď SMSku na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte mezra a potom text vašeho zkazu. A nebo pište na e-mail to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tady kontakty a teď už tady mám první písemný vzkaz, než tady budou telefonáty. Prosím pro dědu Karla písničku od Ozzy Osborna Dreamer. Všechno nejlepší k narozeninám přeje vnučka Petra a celá rodina a my se za Český rozhlas Sever připojujeme a teď už Ozzy Osborne.

0: Písnička, kterou jsme hráli k narozeninám, a také to byla vzpomínka na rockera Ozzy Osbourna s písničkou Dreamer. No ale teď už je tady nachystaný první telefonát po 18. hodině. Na úvod tady na telefonu mám nachystanou paní Věru z Košťan po nějaké době. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Já bych sem chtěla Petě vlastně do Lipštátu popřát k narozeninám a i segra Radka, Petr, její děti, a chtěla bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se jí furt, ať je tak v kondici, protože ráda sportuje, ráda ano. Peče, ráda vaří,
0: ano.
1: Tak ať jí to jde všechno od ruky, ať je tady ještě hodně dlouho mezi náma a ať manžel nezlobí a ať je na ní hodnej.
0: Dobře, tak je ode mě všechno, nej? Písnička bude i pro Věru do Košťan, jestli můžu, jo? A
1: můžete,
0: je to,
1: můžete.
0: Jsou to bratři Nedvědi.
1: A můžu to ještě říct Nedvědi
0: budou.
1: Máme jen sebe,
0: já jsem to chtěl uvést, ale tak jsme to uvedli tak na půl spolu. Tak hezký poslech, hezký celý týden a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: sebe.
1: Máme jen sebe, to byli bratři Nedvědi, jsou tady písničky na přání a já už na telefonu mám nachystanou další posluchačku. Tou je paní Milena z Českého ráje. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Míro, já zdravím vás a všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: Zdravím Květušku a Romana na Vysokou. Potom písnička bude Marušce do Chomutova, Ivetce do České Lípy a nesmím zapomenout na Marcelku z Meštěnic.
1: A já nemůžu zapomenout.
2: A vám moc děkuju.
1: Není zač.
2: A ty, abyste se měl moc a moc dobře.
1: A vy se mějte také krásně, jak jsem chtěl podotknout, i já na vás nemůžu zapomenout samozřejmě, takže písničku posílám i vám, za chviličku tady bude Iveta Simonová a Křižovatka srdcí. I vám krásný celý týden a naslyšenou.
2: A já děkuju, naschledanou.
3: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik hudební vzpomínka Iveta Simonová, křižovatka srdcí. I dnes vybíráte samé skvělé hity, vzpomínkové, i ten další už je nachystaný. A po dvou posluchačkách je tady na telefonu teď také připravený první posluchač po 18. hodině. A tím je Pepa ze Štětí. Pepo, vítám, dobrý večer.
1: Ahoj Miro, já zdravím všechny posluchače tohoto perfektního rádia, písničku, kterou jako obvykle nám uvedeš ty, abych to já náhodou nesplet, že jo? Jak říkám, už jsem starý blbej a seriální.
0: Ale ne, ne.
1: No, ale dobrý, tak písničku je pro vás do rádia, pro všechny.
0: Děkujeme.
1: Pro všechny posluchače, ale ano. Jak přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bredliho do Mšeného Lázní a pro Pepu ze Štětí dvě. Dneska jsem ho potkal ve městě, tak jsme chvilku pokračovali.
0: Tak zdravíme také tady ze studia. No a písnička pro všechny, i pro něj, i pro Pepu teď na telefonu, ta je od Jiřího.
1: Ano,
0: je od Jiřího Schellingera, jmenuje se Holubí dům. Tak hezký celý týden, hezký poslech a zase někdy tady u nás.
1: Tobě děkuju. Taky a doufám, že se ještě v té dnu dovolám.
0: Teď až do pátku. Naslyšenou.
1: Dobrá.

0: Tolik je tedy Jiří Schillinger a písnička Holubí dům. Pokračujeme dál, všem no v plnění vašich písničkových přání ještě více než půl hodinu tady budou. Pojďme se opět věnovat telefonu linka 475 212 212 a na telefonu se právě teď dočkala také paní Hanka od Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dnes bych ráda vzpomněla na zpěváka Josefa Zímu. Právě dnes by se dožil 94 let. Takže dáme v jeho podání písničku Odpust mi lásko má a s manželem ji pošleme. Přátelům do Ústí nad Labem, paní Jarmile do Nuslí, Janě do Kojetic, Helence do Teplic pro vaší maminku.
0: Děkuji.
1: A pane Miro, děkuji za příjemné moderování tohoto pořadu a všem posluchačům přeji hezký poslech.
0: A já vám také ještě zdravím samozřejmě vašeho pána a teď už jdeme vzpomínat na Josefa Zímu. Ať se hezky poslouchá a vzpomíná a zase někdy u nás naslyšenou.
1: Děkuji vám.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: vzpomínka na Josefa Zimu s písničkou Odpusť mi, lásko má. No ale pokračujeme dál, jsou tady písničky na přání s dalším telefonátem. Se nám hlásí posluchačka Alenka ze Stelčevse. Je to tak, dobrý večer.
1: Ano, Berečku, zdravím.
0: Souhlasí
1: tě.
0: Zdravím
1: Peťo,
0: také.
1: Ano.
0: I Petra zdravím. Tak
1: ano,
0: my jsme tam spolu
1: zdravíme.
0: My jsme tam spolu na

0: Je tady další hezkou písničku, bude tady skupina Progres a Cesta životem, tak komu ji věnujeme?
1: Ano, no, věnují Marcelce do Roudnice nad Labem, která má dneska narozeniny, tak jí oba přejeme hlavně hodně zdraví. Potom to bude Hanice do Úval, do Byliny, do Nušlí, do Tužan, Marcelce s Radkem a pro všechny, co si dáváme hrát.
0: A také pro Alenku a pro Petra. No, Progres je tady nachystaný, tak ať se hezky poslouchá. Hezký celý týden.
1: Děkujem.
0: A zase někdy na viděnou nebo na slyšenou. Budu se těšit.
1: Ano, na viděnou sobotu.
0: Ano, na dnu otevřených dveří tady u nás.
1: Ano.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

písnička, která nestárne, z roku 1977, a to byly Hana Zagorová, Petr Rezek a Duhová víla. Písničky na přání pokračují, budou tady až do 19 hodin. Za chviličku zkusím další váš telefonát, ale mám tady také teď nachystaný jeden z vašich e-mailů. Hezký večer vám, Mirku, i všem posluchačům. Prosím o písničku, kterou bych potěšila Květušku a Romana do Vysoké, Milenku do Českého ráje, dále Ivetku, Jarmilku do Nuslí a všechny, kteří rádi poslouchají Český rozhlas Sever. Moc vám děkuji, stálá posluchačka Maruška z Chomutova. A Maruška z Chomutova si tady u mě objednala písničku od švédské čtveřice ABBA. Tady je jejich písnička SOS.

0: Tohle tady je skupina ABBA, písnička SOS a já už tady mám nachystaný další z telefonátů dnešních večerních písniček na přání. Ten telefonát je z Jablonce nad Nisou a volá nám Jirka. Jirko, zdravím, dobrý večer.
1: Všechny zdravím, Míro, tebe taky, dobrý
0: děkuju,
1: večer.
0: Děkuju.
1: Přeji krásné májové dny.
0: Ano, také přeji.
1: A poprosil bych zkusit zahrát písničku naší společní velký zpěvačky, Věrky, teda kecám, ne Věrky Martinovi, ale už jsem se ukec, ale zkrátka
0: ano.
1: Písničku Špinarovi jednoho dne se vrátím, jestli by bylo možné.
0: Ano, je to nachystané.
1: A přeji to krásné Janě pod suché skály.
0: Hezké. A já to samozřejmě posílám i Jirkovi.
1: A celému rádiu.
0: Děkujem.
1: A děkuji.
0: Hezký večer, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.

0: Tolik tedy Věra Špinarová a písnička Jednoho dne se vrátíš. Pojďme pokračovat v plnění vašich písničkových přání. Teď se po telefonních linkách vypravíme také do Německa, do Baden-Württembergu, města Heilbronn, protože i tam máme posluchače. Konkrétně nám volá pan Herbert, kterého zdravím a přeji krásný večer i v Německu.
1: Jo, krásný večer, pane Míro. Přeji vám, Českou mluvám sever, všem posluchačkám, posluchačkům. A dneska jsem ještě rád, že jsem se ještě dobal.
0: Na závěr, ano.
1: Pozdravit a přát k narozeninám naší kamarádce Jane do Litvínova a švagrovi vlastně taky do Litvínova Janov. Obě dnes mají narozeniny, taky přejedeme s Lindou všechno nejlepší a hlavně to zdraví. A ještě do Litvínova zdravím Helenu s rodinou, do Lumu Františka s paní Marii, do Hřivy zdravíme do Chomutova a taky ještě bych chtěl zdravit Janu Doustí Kojetic,
0: ano.
1: Manželem a celou rodinu a všem přejem ještě krásný večer.
0: A já krásný večer přeji samozřejmě i vám, i vaší paní. No a co se týče muziky, tak jsme vybrali jednu vzpomínkovou, která se moc nehraje. A to
1: jo,
0: je škoda.
1: Vzpomínkovou hlavně pro ty dvě oslavinkyně, když nám bývalo 16.
0: Tak
1: Olga Svobodová.
0: Tak se to jmenuje, no a k tomu bude hrát orchestr Karla Vlacha. Tak ať se hezky poslouchá, všechno nejoslavenkyním a vám hezký poslech a zase někdy u nás ve vysílání.
1: I někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, takže nás za malou chvíli čekají další aktuální zprávy, no a samozřejmě po nich další večerní program. Přeji vám i nadále krásný večer a zítra se u písniček na přání těší
1: Český opět. Rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Těší opět Mirek Tartárek.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Navrhovaná zóna pro větrné elektrárny Krištofovy Hamry na Chomutovsku podle kraje zasahuje do oblasti protivzdušné obrany. Dopravu v Liberci komplikuje oprava mostu v ulici Londýnská. Vláda bude moci nařízením regulovat ceny paliv. Prezident podepsal zákon, který to umožní. Do půlnoci platí pro východ Ústeckého kraje varování před bouřkami. V noci místy déšť, na horách místy sněžení, teploty klesnou i k minus 2 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také dobrý večer. Ústecký kraj odmítá 2 ze 3 navržených akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren v regionu. Oblast Nový Dvůr, která se týká i Litoměřicka, zasahuje do ochranného pásma Národní kulturní památky Hora Říp. Zóna Krištofovy Hamry na Chomutovsku zase leží v území leteckého zabezpečovacího zařízení. Více řekl náměstek hejtmana Tomáš Kirps z Hnutí ANO.
2: Větrné elektrárny, které mohou měřit 250 i více metrů, by mohly narušovat právě signál, který přijímá právě tento radiolokátor, a nějakým způsobem to mohlo v podstatě znamenat i riziko pro bezpečnost České republiky.
0: Připomínky pošle kraj Ministerstvu pro místní rozvoj. Naopak proti možnosti stavby větrných elektráren v oblasti Lešky v okolí Kryr na Lounsku kraj nic nenamítá. V Liberci začala oprava mostu v ulici Londýnská, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Ulice bude ve směru do Stráže nad Nisou 8 měsíců neprůjezdná. Za rekonstrukci 3-metrového mostu město zaplatí zhruba 29 milionů korun. Opravovat ho bude i v době, kdy bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat s rekonstrukcí mostů na průtahu 1/35. Ta má začít v červnu. Řidiči tak musí počítat s komplikacemi v dopravě. Podle ředitelství silnice a dálnice se začne na průtahu opravovat most ve směru na Děčín. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moci v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které v únoru vzrostly ceny ropy. V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o 1000 na 1 milion a 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíce lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj.
1: Počasí.
0: Od 13. hodiny platí pro východ Ústeckého kraje varování před bouřkami. Čekejte ochlazení na 12 až 3 stupně. V noci místy déšť, na horách místy i sněžení a teploty ještě klesnou až k minus 2 stupňům. Zítra proměnlivo, převážně s větší oblačností a také s přeháňkami, na horách i se sněhem. Teploty do 13 stupňů, na horách do 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 568 před Kadaní řeší policie srážku 2 osobních aut. V katastru Dobkovic na silnici 62 začala oprava silničního mostu. Projíždí se kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení, to bylo ale rodeo, to nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
2: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
2: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF. Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Relax a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduji a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřovat UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy a byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dalo by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Sudánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám tak, kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednomu pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním. Děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky.

0: ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
1: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
0: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková, jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
1: Já jste v kontaktu s tou dívkou?
0: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
1: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávaly tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevře nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné, a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě, a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete, jo, zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem, a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný, kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní navstupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Sport. Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí Frudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Jednou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prédy.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

ztracených rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodění hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou voněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Cestu dál přes větve časem tlejícím.

sebe časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš,

hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

0: Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matěju.
1: Pletenou pomlásku.
2: Já chci zase chvíli věřit na lásku.
1: Hledej víru, kterou lechtá papíří.
2: V našem věku na lásku se neví.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jox s Ivou Marešovou nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minisingrů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s vůni divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Kláp ještě TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podschodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slavia na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi, jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy. Lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí dálky zdraví, a mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No, až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Mm. Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Ne toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířu.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsova. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
8: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
8: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
8: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
8: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku k sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomloval nějakého Flinta nebo tak něco.
8: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
8: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
7: Pan doktor Livesey je náš přítel.
8: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
8: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
8: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinzová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
7: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
8: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka. Podarujte ubohého slepce. Podarujte chudáka. Pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor.
2: Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
3: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
3: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
3: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
4: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi kamarád, pane.
3: Bile Bonesy, naše chvíle přišla.
4: Kostelní lavice.
3: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
4: Pust toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
4: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
3: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
4: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
3: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
4: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
4: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
3: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Polsi, rytíři štěstí přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, byli bounsleži tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Bile Bonsil, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko.
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney. Protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal za statečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodník

0: Kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
1: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitán.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po záporu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlez do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem Strelony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo, tak držte hubu.
1: Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima?
2: Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablkový sklop nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas. Vstávejte, vycházko, tam ve srubu, tady je doktor Lysej. Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování. No máte štěstí, příteličkové, mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co, Vidiku, ukažte jazyk. No, Vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
2: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
3: Co zvete, paviáni? Co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasko, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
2: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
3: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, váč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
3: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
2: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
3: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
4: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotce, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Jordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
4: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
2: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
3: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
2: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
3: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
2: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
2: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil z penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty!

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: někdy čas. A tak vychovávají ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pracovat v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se tam ke mně chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, je to dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smizme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi, já jsem s nima občas popovídal, občas to, já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon, nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám ono co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Albo strašně málo lidí se to uvědomuje. tam několik kamarádek, který dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se jí někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že se potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nima trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu zdravotníky, který jsou jednak vnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlupně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného, přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je dobrý pro...
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch
1: lázní. Ano, přesně tak, tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama zastavení srdce znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání předsíní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolidy a stoly a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypavit.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost, a popravdě řeknu, že i já ze svého života jako do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel, doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud
1: tak,
0: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuju za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
0: Děkujeme, mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem ve 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako jestli zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože se nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, byla tam, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsem měla spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jednu posteli, k jednomu pacientovi prostě,

0: jedna sestra. Uh-huh. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme, zvonek, ani jsme se hýbat se nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě, sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když jsme předali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
1: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
0: Vnučka, teďko, že když říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
1: Anebo už pracuje?
0: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
1: No a co vám o tom vypráví?
0: No, vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm. Já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
1: Jako, že se jim tam líbí.
0: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byl
1: tomu věřím, ty jsou takové nadějné, určitě si rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
0: Jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tadyhle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli prostě všichni, nebo vidíte potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
1: No, tak se to propsalo.
0: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, steklá, ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k tím nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup. No.
1: Dobře. Paní Líbo, moc děkuji, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
0: No, právě.
1: Ať se vám daří. A pozdravujte ji. Řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
0: Já vyvěřím, určitě.
1: Jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
0: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, to je jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normální. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se vzdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no. Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Ale... Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak, tak
0: to už je nejmladší. Nejstarší,
1: to je
0: už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu. Nemocná, ale tak. Je známa.
1: Tak to je dobře taky, no to vám přeju. Tak.
0: Paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout. Bez prášku vám přeju.
0: Dobře. Tak, ať se vám daří, opatrujte
1: dobrou
0: se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici. Prostě pro život.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidám svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi s něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. Uhum. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebylo jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou Aha, noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít. Pohodě vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude. Ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde, já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí. Ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového. No, skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul. No. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo Já nechci nikoho prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevyléčitelně nemocný. Byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. A já říkám, nevím jiný případy, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko, mrzí mě to.
1: Pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutí a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda... aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se, jste tam?
1: Já to ano, takhle, já to takhle ano a dobrý den. Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhala, byl dost starý. A když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už šli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.

0: je mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
1: Ano.
0: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
1: Ano, tak to...
0: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
1: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
0: A ráda vás poslouchám, Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
1: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
0: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
1: Od toho
0: moc
1: jsme tady.
0: Moc vás všichni zdravím.
1: My vás také.
0: A všichni zdravím, no.
1: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá, písničku Co sudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom musím odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třeboví. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno tak, jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký, ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl koch, 40 letý, který přišel o nohu. Dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem pořád říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní před jednou, pak mě dali na 20 mal jednou žák, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmě mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchoděj. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem třeba byla na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě to, co dělala babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když se Švijalová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, kdy ty lidi dělali, když na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: Ano, já jsem z vysokého mýta a tady je LDNka a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně nahatou na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílý, mladý holky bílý, A já říkám, co to je, až tam přesvědčka rehabilitační pole, aby se potřeboval bílým, že ruplí u maturity. Tak musí na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale krucinál, tak to není. Tam moje vnučka šla na, je tam do bytí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že seš na Eldenice, tady to je prostě všude stejný, stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
0: Kde byste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat? Co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jako já jsem taky vždycky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odspala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí, no tak jsem ji na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám té jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký vlastně umbona uměla, když měla paměť a ta vyšší s tím povídala. Tady není ve školce, ale nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju. Mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní, od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti. O lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Ano. Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšiml. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3 hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v ty Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Hmm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny. Svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní, herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, i společný život, jeho trable, i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celý...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka.

Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a spotutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu.
a něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů, vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestaveni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.